0: Chcete kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: NC-cepkov.cz

Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: Distru levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa výrazně zlevňuje. Cena černého zlata se propadla na nejnižší úroveň od začátku americko-izraelských útoků na Irán. Severomořský Brent odepsal přes 3% a dostal se pod $75 za barel. Trhy uklidnila zpráva, že hormuzským průlivem by mohlo začít proplouvat více tankerů. To by znamenalo menší riziko výpadku v dodávkách ropy do světa. Petr Pavel na summit NATO pojede. Ústavní soud před běžným opatřením rozhodl, že prezident bude součástí české delegace na červencovém jednání Aliance v Ankaře. Vyhověl tak žalobě Petra Pavla, který se s vládou dlouhodobě přel o svou účast. O samotném sporu budou ústavní soudci rozhodovat ještě několik měsíců. Rozhodnutí mezitím rozdělilo politickou scénu. Po 20 letech žádný karneval, takto uzavřel nevydařenou účast českého výběru komentátor Jaromír Bosák. Svěřenci trenéra Koubka závěrečný duel ve skupině proti Mexiku nezvládli a na turnaji končí. S domácím týmem nakonec prohráli vysoko 3-0 a na další utkání na šampionátu si budou muset počkat minimálně 4 roky. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Nové kulturní centrum na místě Šmoulího města na Jižních Svazích by se mohlo začít stavět od půlky příštího roku. Poprvé bychom se do něj pak mohli podívat v půlce roku 2028. Dnes to upřesnil vizovický výrobce modulárních systémů, který budovu postaví. Nebude se nakonec jmenovat Nový Čech, ale Republic. Odkazovat to má na něco nového a něco pro veřejnost. Než stavba začne, promění se prostor v dobrodružné hřiště, kde si děti budou moct třeba stavět bunkry. To by mělo být možné už od září. Dnešní předpověď je stručná, opět bude slunečno a horko. Odpolední maxima se na východě Moravy dostanou až na 32 stupňů.
8: Samosběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ráno, důvod k radosti je, není to teda fočus, ale je to, že je čtvrtek ráno, 6 hodin 2 minuty, už se nám blíží víkend, s vámi Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: David.
3: Ahoj.
1: A já, čau, krásné ráno.

0: Pink, Just Like a Pill, tohle je čtvrteční Hit Radio. První song snídaně šampionů, přejeme vám krásné ráno. Já mám na vás dotaz. Já jsem včera přijel odpoledne domů, celý ulepený, a udělal jsem takovou tu svoji klasiku, jo. Celý jsem se svlíknul do trenek. Což je úbor, který v těchto horkých dnech doma používám, jo. A tak jdu po bytě a říkám si, jak to mají asi ostatní, jo? Jak to přežívají teďka doma? A pak mi došlo a řekl jsem si, Michale, vždyť ty pracuješ v rádiu a můžeš se zeptat. Tak nejdřív se ptám vás dvou, v čem chodíte v těchto horkých dnech doma? Co Jasmin?
1: Tak Jasmin chodí jako ty, ne teda v trenkách, ale ve spodním, a když je velký horko, tak si, tak prostě nijak.
0: Jako úplně. A Kuba? Kuba?
1: Kuba ten v trenclích.
0: Jasně, jak to vypadá u Davidu?
2: Já jsem si myslel, že uzavřeš ten svůj příběh tím, že jsi uvědomil, herko, já pracuji v práci a můžu být v 9 doma, zatímco ostatní jsou v kanclu a takovýhle věci vůbec neřeší, takže já když přijdu z kanceláře v 6 večer, tak ono už zase takový vedro není, takže...
0: A nebo já si myslel, že řekneš, že mi došlo, že pracuji v rádiu a že vlastně tady můžu chodit oblečený jak chci, protože mě nikdo nevidí, ale nevím, jestli byste to ocenili vy.
1: Úplně.
0: Ty bys ses necítil jako chlap a ty bys byla znechucená.
2: Oba jsme se cítili nepříjemně, každopádně.
0: Je tak. A tak mě napadlo, že bychom mohli udělat sondu k vám, kdo nás sladíte, a mohli bychom to dát do minuty šampionů. Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste a v čem doma chodíte oblečený v tomhle horku. Prostě když přijedete do práce a už máte pohodičku, jo, tak kolik vrstev oblečení máte na sobě, případně jestli třeba žádnou, jo, tak to nás zajímá. 777-937-777. Jsme moc zvědaví, nebo já teda jsem zvědavý.
3: Já taky.
0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling na Hit Radio.

0: The Feeling. 6:11 na Hit Rádiu. Dobré ráno. Udělali jsme si takovou sondu do vašich domácností, aneb jak chodíte oblečení, neoblečení. Minuta šampionu startuje právě teď.
1: V tom horku, nutno podotknout. Lucie Ostrava bydlí na baráčku a její úbor v horku, ať už doma nebo na zahradě, jsou plavky.
0: Simča Bohuslavice nadmetují, okamžitě se svlékne a jde do sprchy, pak je ve spodním prádle.
1: Monča Varnsdorf takže ve svých 55 letech, které má dnes prej, tak všechno nejlepší, chodí doma jenom v tílku bez ničeho.
0: Martina Praha doma chodí už jenom ve své kůži, jaký je vedro. Občas jí to zpříjemní její pes, který si na ní lehne, takže má kůži a srst vlastně.
1: Roman Brno trenky a když někdo zazvoní, tak si rychle přehodí tričko, že se aspoň snaží být slušnej.
0: Kača Olomouc, přátelé, nula vrstev.
1: Kája Batelov bydlí nad sklepem, takže hodí oblečení normálně a je to skvělé.
0: Martina Praha, na ostro.
1: Verča Zlín vzdala se pod prsenky, v tomhle počasí má prostě prázdniny taky.
0: Takže prostě chodíte skoro nahatý. Takže to, co jsem si myslel včera opravdu, když jsem se procházel v trenkách v obytě, jak to asi má celá republika, tak to sedí. Musím se
1: Já jsem dokonce viděla nějaký naháče, že jsem koukala na balkoně, jsem stála, vyhlížela jsem tak různě a naproti byl nějaký starý naháč. Aha. Takže ano, mám to z první takhle.
0: My jsme tady včera, nebo kdy to bylo, řešili, že třetina České republiky jsou šmíráci, jo? Tak už víme, kdo z nás tří je ten největší tady. Nicméně ještě by mě zajímala jedna věc, jo? Hele, to mi řekni, Jasmin, jaký pocit je si po celém dnu sundat pod prsenku, když se vrátíš v tomhle horku domů? Jaký to je pocit?
1: To já ti neřeknu, protože upřímně dneska jí mám na sobě třeba po roce, si myslím.
0: Jo, takhle. Já si myslel, že to jakoby dokážeš jako vysvětlit, jaký to je, jo, protože já si nedovedu představit v tomhle horku mít na sobě něco takhle kolem jako prsou.
1: No, já si to nedokážu představit v podstatě skoro nikdy, jo, je to strašně nepříjemná věc, takže proto já lobuju za všechny ženy, nenoste to.
0: No a tak to my lobujeme taky tady, zdravím. No. Tak pojďme na muziku. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, Hit Radio 6 hodin 13 minut, krásné ráno, šampioni.

0: Wow, takhle budeme vítat kluky na letišti. Sean Baker na Hit Radio v 6 hodin 20 minut.
1: No jo, o fotbalu je řeč. Tak, Davide, ty jsi byl vzhůru.
2: Je to tak, já jsem si nastavil budík místo na 5.00 na 4.00 a říkal jsem si, podívám se na výsledek, když už bude rozhodnuto, tak nebudu stávat. Jenomže ono to bylo po prvním poločase 0.00,
1: aha.
2: Takže jsem si říkal, rychle si vyčistím zuby, poběžím do práce, zapnu jsem si to. Tak.
3: A nedopadlo to.
2: A nakonec to nedopadlo.
0: Já jsem se nechal překvapit, já jsem teda nekoukal a říkal jsem si, že si to nechám opravdu jako překvapení až do rádia, ty si ve zprávách říkal, že jsme prohráli, takže vstával si až teda na ten druhý poločas. A jak to teda vypadalo na tom hřišti? Co, pojď to říct nám dvěma, kdo no tomu jako nerozumí.
2: Možná by bylo lepší, kdybych vstal na ten první a potom v poločase šel spát. Víš, já bych si říkal, hele, je to pořád 0-0, máme šanci postoupit, jdu se natáhnout a ono to potom skončilo 3-0.
0: No jak teda kluci hráli, co, kdybys to jako zhodnotil?
2: Hele, já nemám rád takový to hospodský kritizování, ale těžko se nějaký pozitivní slova hledají.
0: Tak kdyby jsi představil, že jsi teďka v hospodě, jo, takhle pípu tady nemáme, to je škoda, jo, tak kdybys to měl jako zhodnotit, takže nic pozitivního.
2: Tak pozitivní je už to, že jsme se tam dostali.
0: No tak to jo. A mě baví, že David na tom vždycky najde něco pozitivního. No.
4: Takže, ale teda loučíme se.
0: Takže už nehrajem.
2: Už nehrajem a minimálně 4 roky do dalšího šampionátu hrát nebudem.
0: Ty jo. No tak kluci, děkujeme, no.
4: Mexiko naopak teda potvrdilo roli favorita a co teda?
0: Co teda teďka? To... Takhle, myslím si, že fotbal pro nás jako pro Českou republiku prostě končí teďka.
2: No pro nás, fanoušky fotbal určitě ne, no tak teďka je vyřazovací část. Ty, co skončili na prvním nebo druhém místě v tabulce, včetně některých třetích míst postupují, ale tím, že Češi skončili na čtvrtém místě, tak pro ně opravdu turnaj končí.
0: Já si nevíš, o čem mluví.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mira.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Klikni!
10: Co frčí tohle léto?
9: Ravensburger karetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
10: Ideální na prázdniny.
9: Doma, venku, na dovče.
10: Beru!
9: Když hry, tak Mironet.
11: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
13: Všude je fajn.
14: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
15: Vinetu!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
16: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
18: Hit Radio.
19: Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem. Na Hit Radio.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejná.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Problémy jsou aktuálně na dálnici D1 na 340. kilometru směrem od Ostravy na Přerov bourala dvě nákladní auta. Doprava v místě nehody zpomaluje, tak tam dávejte velký pozor.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
2: Hit Radio Zlín.

0: doufáme, že máte skvělý ráno. Je přesně 6:30, s vámi Michal, Jasmin, taky David. David, má nachystaný ranní update, pojďme na to.
1: Ranní update.
2: Zlato zlevnilo nejvíc za poslední měsíce. Cena se poprvé od loňského listopadu propadla pod hranici 4000 dolarů za trojskou unci. Za poklesem stojí především silnější americký dolar a očekávání, že ve Spojených státech porostou úrokové sazby. Olympionici dostanou poprvé v historii zaplaceno i za samotnou účast na hrách. Mezinárodní olympijský výbor schválil prémii 10 000 dolarů, tedy zhruba 215 000 korun, a to pro každého sportovce, který splní stanovené podmínky. První peníze mají zamířit k účastníkům zimní olympiády v Miláně a Cortině. Přátelství může mít větší vliv na naše zdraví, než si myslíme. Podle odborníků jsou kvalitní vztahy důležité pro psychickou pohodu, sebevědomí a dokonce i délku života. Klíčové přitom není množství přátel, ale to, jestli nám dané vztahy skutečně prospívají. Mm-hmm. Tak, a já tady mám teďka takovou soutěž, která nebude mít vítěze. Odborníci tady totiž vypsali 5 kategorií přátel. A chtěl bych, aby každý z našich posluchačů, včetně vás dvou tady ve studiu, si po každý, když řeknu nějakou tu kategorii, jednoho kamaráda vybavil.
0: Dobře, tak pojďme na to.
2: Přátelé na celý život.
0: Máme?
3: Máme.
2: Mm-hmm. Blízcí přátelé.
0: Musí to být víc lidí, nebo
2: musí to být víc lidí?
0: Tak to nemáme, já jsem dohrál už teda.
2: Dobře, pojďme dál. Přátelé z praktických důvodů.
0: Tak to
3: my
0: máme.
3: My jsme takový praktici.
0: Jasmin, ty jsi můj praktický přítel.
2: No ale pozor, další kategorie je kolegové z práce.
0: To taky nemám.
2: Tak počkej, to bych být já pro tebe.
0: Ty jsi kolega. Počkej, ty jsi Jasmin nepřítel a ty jsi kolega.
3: Já jsem praktik, přítel.
2: Pojďme na poslední skupinu.
0: Jo, tam ještě něco, jo.
2: Přátelé ze stejné životní etapy.
3: Hmm. A to je častý, ale. To máš i ty, Míšo, určitě.
0: Blbý, když nemáš kámoše, no. To si tuhle hru moc nezahraješ, no.
2: Aspoň máš nějaký kolegy.
0: Tak snad se v tom našli vy, nějaké své kamarády, kdo nás hladíte, a snad najdete zalíbení i v tomhle songu Coldplay. Speed of Sound na Hit Radio v 6:32. Dobré ráno.

0: Já tu Taylor prostě miluju. Snad to máte taky tak. Shake it off na Hit Radio v 6 hodin 40 minut.
1: Jestli se vám zdá, že se u silnic nějak vyrojili podezřele moc policisti, tak se vám to nezdá. Je to tak, protože kvůli startu prázdnin vytáhli ty kontroly o něco dřív a hlídek je opravdu mnohem víc, což dává smysl, protože máme poslední týden školy, děti jsou hlavou už na prázdninách, neřeší moc třeba bezpečnost na přechodech a podobně, takže si myslím, že je to dobře.
0: Já si myslím, že teda děti jsou na prázdninách, ale že i řidiči jsou hlavou trochu jinde, protože v tomhle vedru, pojďme si říct, nevím, jestli to máte podobně, ale já si teda občas připadám jako dost vygumovaně, ještě teda víc než normálně, jo, protože já teda moc klimošku úplně nejedu, ale pak člověk má pocit, že je úplně, jak kdyby byl zaseklý, nevím, jestli to máte stejně. Nicméně, takže policisté vyrazili na lov takhle před začátkem prázdnin. No tak dávejte hlavně bacha tam, kde je stín.
2: Proč?
0: To tak nebudou stát v tomhle vedru na sluníčku, ne? Ať už s tou trojnožkou nebo zaparkovaný v civilním Superbu. Takže dávejte bacha na stíny, aby tam nebyly náhodou schovaný. Rychle a zběsile tropická jízda. Za malou chvíli Činasky, taky Kamrat, no a samozřejmě vám, kdo nás sladíte v autě, poradíme, kde to ve čtvrtek ráno stojí, bude doprava. Hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival. To jsou hrady.
7: www.hrady.cz.
8: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
14: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo. Gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
15: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky, kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
16: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Pozor na nehodu na dálnici D1 na 340. kilometru směrem od Ostravy bourala dvě nákladní auta. Doprava v místě nehody zpomaluje. Ať už míříte kamkoliv, tak šťastnou cestu.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: jsou Činasky, Slovenský klín. A tohle je čtvrteční Hit Radio, krásné ráno, díky, že posloucháte. Telefon ve vodě. To se na vodě může stát, ale kam to až může zajít, tak to nám do soutěže s Megashopem for Camping poslala naše posluchačka Míša.
1: Ta píše doslova, před spoustou let jsme byli s partou na raftech a kamarádka, která byla takový ten kalamitní typ, utopila telefon, což je celkem běžná věc, ale telefon se podařilo zachránit a doschnout jsme ho chytře dali na palubovku do auta. Ovšem, při přejíždění do kempu jsem coby řidička řízla zatáčku a milý telefon vyletěl elegantním obloukem otevřeným okýnkem ven z auta. To už nepřežil. Letos po letech jdeme s kamarádkou znova a vzhledem k tomu, že i s dětmi, tak doufám, že už nebude ten kalamitní typ. No a přesně takovýhle a nebo podobný historky chceme od vás.
0: No tak pokud máte nějaký nezapomenutelný zážitek z vody, něco opravdu vtipného, bláznivého, napište nám to na web hitradio.cz a my už zítra, v zítřejší snídani šampionu, vybereme opět ten nejlepší příběh a jeho autor vyhrává poukaz na produkty Helly Hansen v hodnotě 7000 korun.
1: Mimochodem tahle ta značka Helly Hansen už desítky let oblíká vodáky, jachtaře, všechny, kdo jsou radši někde venku než doma, takže šup na hitradio.cz, pošlete nám ten svůj příběh a tvůj.
0: Držíme vám palce.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.
0: Za malou chvíli 7 hodin, ještě stihneme jeden song, Glass Animals Heat Waves, což je vlastně takovej hodně aktuální song. Na Hit Radio, hezké

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Klikni!
4: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
3: Co to je?
4: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
3: Ideální na léto s kámošema.
4: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
3: Tak to beru.
4: Když hry, tak Mironet.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
7: Zahradnictví Slunečnice. Stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice. S láskou vypěstováno.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sleva na jízdném možná bude muset počkat. Premiér Andrej Babiš připustil, že vláda příští rok nejspíš nesplní slib 75% slevy pro studenty a seniory. Pokud se na ní nenajdou peníze v rozpočtu, kabinet se ji pokusí prosadit o rok později. O osudu slev mají ministři rozhodnout při červencových jednáních o státním rozpočtu. Elon Musk už není bilionář. Majetek amerického podnikatele klesl pod hranici 1 bilionu dolarů. Podle amerických médií má nyní hodnotu zhruba 957 miliard dolarů. Za propadem stojí několikadenní pokles akcí jeho firem Tesla a SpaceX. I přes ztrátu si Musk drží pozici nejbohatšího člověka na planetě. Západní Evropa zažívá historická vedra. Ve Francii padl druhý den po sobě rekord nejteplejšího dne od začátku měření v polovině minulého století. V Paříži teplota vyšplhala až na 41 stupňů. Extrémní horko navíc způsobilo výpadky elektřiny a bez proudu zůstaly desítky tisíc domácností. Teplotní rekordy včera padaly i v dalších zemích západní Evropy. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Vedení Luhačovic se snaží ochránit historické centrum před nešetrnou zástavbou. Developer podal k soudu žádost o zrušení uzávěry, která aktuálně zabraňuje ve středu lázeňského města stavět. Radnice je připravená uzávěru u soudu hájit. Podle vedení Luhačovic by měla platit až do doby, než bude schválený nový územní plán, který stanoví jasná pravidla pro investiční záměry v historickém centru. Podrobnosti si můžete přečíst na hitradiozlín.cz. Teplota jde postupně nahoru, dnešní maxima dosáhnou až ke 32 stupňům. K tomu bude na východě Moravy po celý den slunečno, tak se opatrujte.
10: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajčat 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajčat. Česnek z Martinic.
0: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Ahoj, hezký ránko.
12: Hezký čtvrtek.
13: Snídaně šampionů.
11: Stále jsme tady a vy taky děláte dobře, že jste tady s námi. Krásné ráno.
12: A rozhodně s náma zůstaňte, protože se za malou chvíli dozvíme, jak spolu souvisí úspěšnost rande a čistota nebo špína v autě.
11: Počkejte na to, teď hity. Pan Sheeran a fotograf.

0: Tohle si za rámeček dáte. Fotograf. Ed Sheeran, 7 hodin, 6 minut. Ladíte čtvrteční Hit Radio. Otázka. Chystáte se někoho pozvat na rande? Tak bacha, v čem váš protějšek přijede. Podle nejnovějších dat je stav interiéru vašeho auta jedním z nejrychlejších filtrů při seznamování. 7 lidí z 10 okamžitě ukončí rande, pokud má jejich protějšek špinavý auto. Tak prosím vás, takhle povrchní jsme.
1: Já musím říct, že pokud má člověk děti, tak je to asi trošku něco jiného, jo, tam ten bordílek prostě bude v tom autě, ale jinak u nezadaných lidí, tak já jsem třeba měla ex, co tam měl fakt velký jako nepořádek a bylo to dost nepříjemný, musím říct, ale tak byla jsem s ním, nerozešla jsem se s ním kvůli tomu, ale současný má hezký auto, vyčištěný, takže dobrý.
2: Je zajímavý, že na každý příběh, který tady otvíráme, ty máš nějakýho ex, Jasmin.
1: Ne, on splňoval všechno. Jakýkoliv
2: téma otevřeme.
1: Jo, to je ten jeden furt. To je ten jeden.
0: Tak kdybyste si představili teďka vaše auto, jo, ať už vy, kdo nás sledíte, anebo vy tady ve studiu, tak kdyby jste vyzvedli někoho, o koho máte zájem, tak dal by vám šanci, anebo ne? Já říkám, že ne, kdyby byl sám, jo, čistě teoreticky, protože já mám za sedačkou spolujezdce takovej binčus, jo, že by to úplně neklaplo, co vy?
2: Tak u mě je to trošku komplikovaný, protože já mám v autě nepořádek kvůli mý partnerce. Takže kdybych jel na to rande...
0: To je vlastně pravda, že jako... tohle je přesně ten případ, že ženy mají v autě binčus, chlapi mají naklizeno. Dalo by se jít ze země. Ale chlapi mají binčus doma a ženy mají perfektně naklizeno doma. Řekni to správně. Teďka jsem se do toho zamajal.
2: Chápeme auto,
0: se,
2: mají
0: chápeme se. Teplo, hele, už to je čámy vedro, jo.
1: Jako tak. Musím s tím souhlasit asi, že to takhle je, no. Nicméně uvidíme, co na to naši posluchači. To nás zajímá, jestli vy máte v autě bordílek, anebo vlastně tam máte jako naklizeno, případně kdo vám tam ten bordílek dělá, že jo?
0: To je otázka. To si myslím, že na to bude ještě víc reakcí. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777937777. Klasicky přes WhatsApp, anebo nám to sem pingněte SMS-kou. My k vám pingneme další skvělý hity, Linkin Park, The Emptiness Machine. Hezké ráno z Hit Radia.

0: 7 hodin 14 minut, ladíte Hit Radio, krásné ránko. 7 z 10 lidí okamžitě ukončí rande, pokud má jejich protějšek nepořádek v autě, nebo přijede například starou šunkou. Povrchnost level milion. Tohle jsou ale tvrdá data, tak jak to vypadá u vás v autě?
1: Filip píše, ahoj, já mám nepořádek v autě i v bytě. Do té doby, dokud se neobjeví nějaká ta přítelkyně, tak pak se asi začne snažit teda.
0: Mhm. No ale blbý teda, když to rande, že jo, tak ono musí mít naklizeno pořád, protože tady vychází jako 7 z 10 lidí, jakmile uvidí, že máš nepořádek, tak nic.
1: No když takový... přijde rande, tak poklidí.
2: Začarovaný kruh, no to jedině.
0: Tak, taky Jana píše, dobré ráno, přesně jak říkáte, doma mám huj.
1: To se říká navrch huj,
0: ale
1: uvnitř
0: v autě fuj. Z bordelu v autě jsem schopná složit třeba i raketu či jadernou zbraň.
1: Taky Jana jiná. Ahoj šampioni, naše auto je rozděleno na uklizenou část, která je vepředu u nás, a pak na totální bordel, kde sedí naše holky. První věc, kterou slyším, když nasedneme do auta, mami, já mám hlad. Kdybychom dozadu pustili slepice, tak jsou totálně předspané, při krásný sluneční den.
0: Víš, co je nejhorší pro chlapa? Když si uklidíš auto a máš vzadu dítě a to dítě začne jíst rohlík. To víš, že jsi prohrála tuhle bitvu. Máme tady taky několik hlasovek, třeba tu od Koudyho.
3: Zdravím šampioni, k tomu bordelu a nepořádku a čistotě, tak jelikož jsem bývalý kamionák, tak v autě se dá jíst z podlahy, ani smítko. Jo, ale doma to je jiná pohádka. Hezkej den, Koudy.
1: Děkujem za hlasovku, Koudy.
0: Taky hlasovka od Romana.
4: Tak dobré ráno, parto. Já si patřím mezi obě dvě skupiny. Auto,

0: mám jako služební, no tady je dost velký bordel. No, a soukromí, no tak to mám fakt vypulírovaný a tam se dá jít za země. Děti, ne děti, manželka, ne manželka. Mějte se hezky, čau.
1: Takže takhle rozdíl ještě teda služební, soukromí, OK.
2: Pojďme ještě na hlasovku od Davida.
3: Nazdárej Hit Radio. Já mám teda v autě naprosto vypimpíno, jakože tady by se dalo jíst podlahy. A na to, že to má 100 tisíc, tak už to, nebo chtěl jsem říct, že to není ani vidět. Každopádně problém je v tom, že to auto není moje a je to velká firemní dodávka. Takže vlastně stejně nevím, i když je zvenku i zevnitř naklizená, jak by se vlastně slečna tvářela na to, kdybych za ní přijel ve velký dodávce. Mějte se, čus, Dave.
1: No já bych si myslela, že mě chce ukrást.
2: Přesně, prostě. že tě chce uníst, no, tak takhle povrchní jsme. Mě by zajímalo, Jasmin, kdybych za tebou přijel, nebo takhle, kdyby za tebou přijel kluk, který se ti líbí.
4: No, to je lepší.
2: Kdyby za tebou přijel třeba, nevím, ve starý dodávce,
1: no. Jo,
2: anebo v Mercedesu. Tak co by ses vybrala?
1: Hele, tak já nemám ráda moc
2: ani... A kdyby
1: ani...
2: to byl Mercedes, který má 60 míst k sezení? Tak co?
1: Ne, dodávky bych se bála a tohodle bych se taky bála, musím říct.
2: Dobře, dobře. Tak už víme, jak to máte vy, děkujeme za vaše zprávy a taky za všechny hlasovky. Zdravíme vás do těch vašich aut a posíláme vám další hity. Tohle si pěkně vosolte. Madcon, Begin na Hit Radio, hezké ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Prázdniny! Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: CZ. Náplně hned.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
9: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
10: Trnko brání, Trnko brání.
11: To Špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
12: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
11: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
15: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
16: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na trase z Rožnova na Valmez na výjezdu ze Zašové se srazilo auto s vlakem. Na místě zasahují záchranné složky a komunikace je dočasně uzavřená. A pozor na nehodu v Kroměříži ve Velehradské ulici.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia, Autokom Zlín.
2: Hit Radio Zlín.

0: tady se nikdo neloučí, jsme teprve v polovině snídaní šampionů, ale Farben na Hit Rádiu. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Vedra v Česku ještě zesílí, teploty budou den po dni stoupat a o víkendu mohou místy atakovat až 40 stupňů. Meteorologové upozorňují, že v neděli by mohl padnout i absolutní teplotní rekord pro Česko. Vlnu veder by měla ukončit až pondělní studená fronta, která přinese ochlazení a více deště. Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu, země vyhlásila stav nouze. Po dvou silných otřesech se v Caracasu zřítily některé domy a lidé vybíhali do ulic. Americká geologická služba varuje, že katastrofa si pravděpodobně vyžádala mnoho obětí a rozsáhlé škody. To, jak začneme ráno, může ovlivnit celý náš den. Psychologové upozorňují, že některé ranní návyky mohou zvyšovat pocity úzkosti a stresu. U řady lidí se totiž hned po probuzení přirozeně zvyšuje hladina kortizolu, hormonu, který může vyvolat napětí, nervozitu nebo obavy už od prvních minut dne.
0: To mám v pondělí hlavně teda, nevím, jak to máte vy, ale ten pondělek, tam ten kortizolek probíhá dost. No.
2: Takhle, já tady mám dokonce 5 takových rysů, aha, které dobře. Pokud děláme ráno, tak můžeme být potom nervóznější celý den. Tak dobře. Si pojďme odškrtávat. Dobře, opakované tak. Odkládání budíku.
0: Mm-hmm. Dělám. Mm-hmm.
2: Káva místo vody.
0: Taky občas.
2: Příliš mnoho úkolů hned po ránu.
0: Nikdy.
2: Den bez plánu. Vždycky.
0: Vždycky.
2: A poslední, kontrola mobilu hned po probuzení.
0: To nikdo nedělá, ne?
2: Ruku na srdce.
0: Dávám to tam.
2: To děláme všichni.
0: Takže 5 z 5. Takže co to znamená? Že jsem technicky mrtvej vlastně. Pojďme soutěžit. Máme pro vás další chytré hodinky Garmin Vivo Active 6, které pohlídají váš zdravotní stav. Hodnota 7500 korun. Vydrží až 11 dní na jedno nabití. Zvládnou sledovat sport, spánek i regeneraci. Taky umí zobrazovat notifikace z telefonu a můžete s nima platit nebo poslouchat hudbu. Prostě parádní parťák na sport i běžný den. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.36. Tohle je čtvrteční Hit Radio. A vy? Rychlá
1: pětka. Dneska soutěžíte o chytré hodinky Garmin, který patří mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek a konkrétně teda model Vivo Active 6 v hodnotě 7,5 tisíce korun.
0: No a tyhle parádní hodinky může vyhrát Káťa. Káťo, hezké ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno, ty jsi napsala, ahoj, že bys chtěla soutěžit a vyhrát hodinky pro syna, protože je velký sporťák a měl by velkou radost. Máš kluka sebou?
2: Nemám, je na koni výletě, vrací se odpoledne.
0: Jasně, odpoledne. A máš někoho sebou v autě, nebo to bude solo jízda?
2: Mám tady dceru.
0: A dcera se jmenuje?
2: Pepina.
0: Sabina. Sabina, takže...
1: Ne, Pepina.
0: Jo, Pepina. Pepina, já jsem řekl, že je Sabina. My tady totiž jednu Sabinu máme ve studiu, ona tam sedí v rohu a je na telefonu, já vůbec nevnímá. Takže Pepina, jo. Takže Káťa a Pepina, tak pojďme na to, holky.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Která pohádková postava spí 100 let, než jí někdo políbí?
4: Růženka.
1: Ano.
0: Pepino, ty jsi skvělá. Tak pojďme na další otázku.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se jmenuje bájný kůň s jedním rohem na čele?
4: Jednorožec.
1: Je to tak.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jakou barvu má smaragd? Červenou anebo zelenou?
2: Zelenou.
0: Ano.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Holky, budete vědět, který zvíře je známý tím, že mění barvu podle okolí?
2: Chameleon.
0: Ano. A pátá otázka.
1: Kolik kol má klasický jízdní kolo?
2: 2.
0: A to je správně.
1: Yeah! Pepino, Káťo, je to vaše.
2: Super, máme takovou radost.
0: Tak teďka záleží, ale protože Pepina odpověděla na víc otázek, tak jestli si ty hodinky nebude chtít nechat pro sebe, co, Pepi?
2: Co? Kejvejte, jo?
0: No, tak to bylo...
2: Myslím, že to neprojde.
0: To bylo jasný, ale takhle, zítra pátek, snídaně šampionů, ještě tady máme 1 hodinky, třeba se vám podaří dovolat a můžete si to podělit tak bez hádek, jo? Tak holky, Káťo, Pepino, mějte se krásně, děkujeme za soutěž, hodinky posíláme a užijte si čtvrtek, ahoj.
2: Díky, ahoj, krásný den.
0: Ahoj. No jak bylo řečeno, poslední chytré hodinky Garmin opět zítra v rychlé pětce tady, bez snídaní šampionů.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

pracovat a nechám

0: Je skoro 7:45. Tohle je Poetika na Hit Rádiu. 7:42. Krásné ráno s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Představte si bizarní a naprosto nesmyslnou situaci. Objednáte si pizzu, nic za ní nezaplatíte a ta pizza vám ani nepřijde, ale vy z toho budete mít velkou radost, jo. Tak přesně takhle teďka relaxujou v Jižní Koreji. Jo, oni tam místo meditace stahujou aplikace, který jenom předstírají, že něco dělají, jo. Takhle objednáte si jídlo, nepřijde vám, koupíte si letenku, ale vlastně nikam neletíte. A je to takový jako biohacking mozku, že vy se na něco jako těšíte, očekáváte něco a vlastně vám to navodí tu fyzickou věc, že se takhle cítíte, ale vlastně se přitom nic neděje a takhle obelháváte, pardon, sami sebe.
0: Já se na tě vůbec nerozumím.
1: No, opravdu, je to tak.
0: Takže já si teda stáhnu aplikaci, snažím se tomu rozumět, já si tady stáhnu nějakou aplikaci, kde ano. Si teda jako objednám nějak jako jídlo, který se vlastně neobjednám a logicky mi teda nic nepřijde a jsem spokojený, jo?
1: A jsi normálně šťastný, odpočatej a úplně načatej.
0: No strašně, já jsem strašně šťastný, no. Takže teďka, pojďme si hromadně objednat teďka nějaký jídlo všichni, jo? Který nám vlastně nepřijde. No ale to je normálně instantní štěstí, jo?
1: Ale Jižní Korea je prostě jinde.
0: Ty bláho, no to je totálně jinde, no.
1: Tak možná letenky tam kupovat, co?
0: Asi ne, ušetříme, no. Pojedeme na Macháč. Billy Gilly, Zara Bolain, taky Ava Max. Další hity pro vás a samozřejmě přidáme aktuální dopravu pro vás, kdo nás ladíte na cestách.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Hledáte perfektní letní výlet pro celou rodinu? Pak navštivte Ski Areál Bílá v Beskydech, který žije i v létě. Připravena je naše moderní 6-místná lanovka, která vás vyveze i z koli a kočárky až na vrchol hory Zbojník. Na kolech si zajezdíte v bikeparku a děti se vyřádí na našich stezkách a v megaparku plném zábavy.
7: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
8: Taky nechcete končit léto větou?
9: To zase nějak uteklo, viď?
8: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
10: Mami, ten Superland byl boží.
11: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
12: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc. Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
13: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
14: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
13: Romantika.
14: Sportáky.
13: Zábava pro děti a mnohem víc.
14: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Karviné na třídě 17. listopadu křižovatky s ulicí Svatopluka Čecha havarovala dvě osobní auta. A pozor, na trase mezi Rožnovem a Valmezem na výjezdu ze Zašové se srazilo osobní auto s vlakem.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Ráno na Hitrádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: DNA, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Dáváte si snídaní šampionu.
1: Máme tady asi největší ironii týdne, nebo možná roku, let. V Londýně zrušili akci na podporu boje proti klimatickým změnám, protože bylo moc horko. Ano, akci o tom, že je na zemi čím dál tím větší vedro, překazilo až moc velký vedro.
0: To je jako kdyby dinosauři demonstrovali proti meteoritu tenkrát.
1: Ale opravdu to horko bude a bude opravdu obrovský, jo. O víkendu u nás to má být šílený.
0: Snad nějakých asi 40 stupňů, ne, říkali, nebo něco, nám slibujou teda, já doufám, že ne, ale ono asi jo.
1: Sama meteoroložka Dagmar Honzová, jo, říkala toto.
2: V neděli to s největší pravděpodobností padne. Mimochodem na grafice poprvé za 20 let vidím 40 stupňů Celsia na území Česka.
1: To je vrchol, dámy a pánové.
0: Takhle, nevím, jestli v neděli padne rekord, ale my určitě. No tak musíme si přát, ať to dobře dopadne, jinak nevím, jestli jste koukali na předpověď na příští týden, je tam krásných 21 stupňů a déšť.
1: Deštík, no jo.
0: Jako nevíte, jak já se na to těším a věřím, že vy, co jste teďka u rádia a neviděli jste tu informaci, tak vás to úplně tak jako, už aby to bylo, no těšíme se. Pojďme na muziku, Miles Smith.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast Rázná desítka za skvělých 13,90. Madeta Jihočeské mléko plnotučné se zákaznickou kartou za 12,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Cesta na jih Evropy může trvat o 10 hodin déle. Nadcházející víkend patří mezi takzvané černé dny na evropských silnicích. Do provozu se promítnou začínající prázdniny v Německu i uzavírka jedné z hlavních tras do Itálie. Dopravní experti varují, že ještě horší situace přijde na konci července a začátkem srpna. Kolony mohou řidičům začátek dovolené velmi výrazně zkomplikovat. V Česku opět padaly teplotní rekordy, nová maxima pro včerejší den zaznamenalo 14 meteorologických stanic. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 34,5 stupně. Odborníci navíc varují, že v dalších dnech bude ještě tepleji. O víkendu tak může padnout i absolutní český rekord 40,5 stupně. Válka s Íránem má stát další biliony. Bílý dům žádá kongres o téměř 88 miliard dolarů navíc. Většina peněz má pokrýt náklady spojené s konfliktem na Blízkém východě. Další miliardy mají zamířit třeba na pomoc zemědělcům nebo boj s ebolou v Africe. Žádost přichází ve chvíli, kdy v USA sílí kritika konfliktu i jeho dopadů na domácí politiku. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Nové kulturní centrum na místě Šmoulího města na Jižních Svazích by se mohlo začít stavět od půlky příštího roku. Poprvé bychom se do něj pak mohli podívat v půlce roku 2028. Dnes to upřesnil vizovický výrobce modulárních systémů, který budovu postaví. Nebude se nakonec jmenovat Nový Čech, ale Republic. Odkazovat to má na něco nového a něco pro veřejnost. Než stavba začne, promění se prostor v dobrodružné hřiště, kde si děti budou moct třeba stavit bunkry. To by mělo být možné už od září. Dnešní předpověď je stručná, opět bude slunečno a horko. Odpolední maxima se na východě Moravy dostanou až na 32 stupňů.
8: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
9: Dobré ráno, šampione.
10: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
11: Jsme tady pro tebe.
10: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
12: Taky Davidem, dobré ráno.
13: Hezký čtvrtek vám všem.
10: Snídaně šampionů.
12: 2 minutky po 8. My jsme tady a jsme moc rádi, že i vy jste se k nám přidali. Dobré ráno.
13: Vzpomeňte si teďka na svý první brigády. Co to bylo, kolik jste si vydělali třeba na hodinku. No a to probereme samozřejmě. A i to, jak to mají dnešní mladí brigádníci.
12: No prostě se jim nechce dělat. Víc tomu za chvíli. Lady Gaga, Poker Face.
0: Hit Radio.

0: ohledy politiků a prezidenta Poker Face. Lady Gaga, 8.06 na Hit Rádiu. Dobré ráno.
1: Je jim 15 let a už chtějí mít home office. Není to vtip, ale je to opravdu letošní trh brigád, jo? Jestli jste si říkali, že zaměstnávat generaci Z je možná těžký, tak počkejte na generaci Alfa, což jsou děti, kterým je teďka nějakých 15-16 let a nastupují na ty první brigády. A personální agentury teďka opravdu zveřejnili data k těm letošním brigoškám a je z toho jasný, že mají celkem jako jasnou představu o té práci, jo? Že nechtějí nic manuálního, nechtějí čistit věci, ale chtěli by ideálně z domova práci s flexibilní pracovní dobou.
0: Víš, co mi úplně nejde do hlavy? Generace alfa, když se řekne slovo alfa, tak to máš spojený s tím alfa samcem, jo? A pak tady máš teda tu generaci alfa, kterým je kolem 15 let a prostě jako my bychom chtěli ten home office, a abychom si mohli dát tu bezlaktózový a bezkofeinový kafe, jo? Takže takhle to máme. Alfa ne, alfa samec ne, tak co to je? Kdo to označoval tohle?
1: Kdo to označoval, nevím, ale opravdu takhle s těma brigádama to u nich chodí. Což myslím si, že za našich dob nebylo, byť my dva třeba máme tu dobu trošku jinou, ale ani za mě to nebylo. Tak za tebe a za vás, posluchači, brigády byly jaký?
0: No tak tenkrát za starých, že jo? My bychom řekli tady s Davidem. To byla poctivá manuální práce.
2: Právě ty brigády byly vždycky, nebo první brigády byly vždycky spojený s nějakou manuální prací.
0: To bylo,
2: ale
0: let, no, jako, že jo.
2: Těžko se dělá třeba barman.
0: A ne, že jsi alfa samec a jdeš tady na home office. Jako.
2: Těžko se dělá barman nebo čišník z home office.
0: Přesně, no. Tak já teda zaspomínám, úplně krásně si vybavuju, 20 let to bude letos, myslím tak nějak, a vidím to jako včera, když jsem jezdil po poli na stroji a třídil brambory. No, ty taky.
1: No, já jsem nejezdila, ale já jsem vykopávala brambory jako ručně, no.
0: A dostala za to zaplaceno, nebo to bylo u vás doma na zahradě, nebo?
1: Bylo to na zahradě, ale dostala jsem zaplaceno.
2: Fakt jo.
1: My jsme měli rodinný mlejn a tam bylo pole a já jsem takhle
0: nekecej,
1: tam.
0: Nekecej.
2: Kolik jste za to brali tehdy?
0: Kolik jsme brali, já nevím, ale já za ty peníze, co jsem si vydělal, vím, co jsem si koupil. A to byl takovej přenosný reprák k mobilu. Stálo to něco kolem 5000, což bylo hodně, jo. To byl speciální jenom na ten telefon, že jsem tam dal zasunout a hrálo to, jo. Takže všechny prachy, co jsem tam vydělal na tom poli, ta dřina jak blázen, reprák.
1: Já jsem spole teda pak přišla ještě, to jsem dělala takový ty ovocný šťávy, jo, jak jsou teďka všude možně. A pak už jsem dělala prostě třeba v obchodě a pak už jsem šla do toho gastra a prošla jsem se všechno možný. Co
2: prostě
1: Dave?
2: Nikde žádný home office. My jsme s kamarádem dělávali na skladě a pamatuju si, že to bylo ve skladě jeho táty a ten nám dával 50 korun na hodinu.
0: Počkej, ve skladě, to jsem dělal taky ve skladě.
1: Taky, já taky.
0: Ale o rok později, to byla jedna firma v Náchodě, si pamatuju. Nebudu jmenovat, ale bylo to obrovský sklad a měli tam různý takový restaurační vybavení a tak dále. A jezdili jsme na paleťáku a ono se na něm nesmělo jezdit, jakože odstrkovat se. Ale my jsme tam dávali normálně závody a vždycky nás tam viděl šéf a říká, co děláte prču, ne? No a pak tam byl ještě elektrický paleťák, promiň, to úplně vzpomínky obrovský, jo. A na tom si musel mít papíry. A já prostě, jelikož se mi s tím nechtělo tahat, říkám, to se s tím nepotáhnu z druhé strany tady skladu, ne? Tak já s tím elektrickým a říkám mi, kolega, ty na to máš papíry? Říkám, ne.
2: Na tom musí bejt. Prostě nikde žádnej home office.
1: Nikde žádnej home office, teďka ale jo. A jak jste to měli vy? Tam předpokládám, taky nebyl home office, ale chceme znát ty vaše příběhy z prvních brigád.
0: Jaká byla vaše první brigoška? Kolik jste si eventuálně vydělali? A třeba, co jste si za to i koupili? Pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme rádi. Přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem hoďte normálně SMS-kou. Teď další muzika, tohle jsou hodiny, hezké ráno.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

0: Wake Me Up. Tohle je Aviče a Aloe Black. A tohle je taky čtvrteční hit rádio Snídaně šampionů, 8:45. A co vy, mladáci, už máte na letošek sehnanou brigošku? Nebo ještě ne? Generace Alfa a i generace Z si brigádu představuje jako home office v tom nejideálnějším případě. Tak jsme se vrátili do našich mladších let a vzpomínali jsme na tu opravdovou jako řeholi poctivou práci. Jo. Přišlo nám od vás spousta zpráv, ptali jsme se, jaká byla vaše první brigáda a eventuálně kolik jste si vydělali.
1: Liduš píše, čauky, vy jste dneska po ránu zase boží, děkujem. Já jsem svou první brigádu absolvovala ještě v JZD v jednotném zemědělském družstvu. Tam home office fakt nebyl a myslím, že krmit a dojít krávy z domova nejde. Ale mojí pracovní náplní bylo přehazovat seno z jedné hromady na druhou na půdě nad kravínem, prý aby se nezapařilo. No dělali jsme tam s kamarády úplný prd a vydělali jsme si za dva týdny asi 500, ale byla to aspoň prča.
0: Hezký, taky Honza z Krnova píše, ahoj, moje první brigáda v roce 98, dnes již neexistující firma Dacon Kotle, sazba 40 korun na hodinu, dělal jsem na lince a zapomněl tam dávat těsnění, tak se za dva dny stahovalo asi 1000 kotlů a řekli mi, ať už zítra nechodím.
1: To je pracant roku, to chceš.
0: To je skvělý.
1: Terka, a to je taky teda story ze života, to se mi hodně líbí. Dobré ráno, moje první brigáda byla u taťky na firmě uklízet kanceláře. Slíbil mi 1000 korun za měsíc. Když jsem si přišla pro první výplatu, dostala jsem 750 korun a když jsem se zeptala, kde je ten zbytek, účetní mi řekla daně a ať si zvykám. Realita života hned od 15. Mějte krásný den.
0: No tak člověk si musí zvyknout na ten reálný život, no už za mládí, mládí. Taky tady máme pár hlasovek, třeba od Lenky.
2: Jo.
1: Když ji pustíme, bude to super.
0: Tak ještě jednou, taky tady máme pár hlasovek, třeba tu od Lenky.
3: Ahoj, tady Lenka. Tak já jsem měla první brigádu v 15, byl to roznos letáků. A dělala jsem to asi 7 let a za mě do dneška, no to strašně ráda vzpomínám, byla to pro mě úplně top brigáda, kterou jsem asi kdy měla, protože tolik času na vzduchu jsem v životě nestrávila jako při roznosu letáků, takže za mě určitě roznos letáků a pak jsem samozřejmě pokračovala nějaký ty potraviny, nábytku jsem pracovala taky brigádně, ale prostě roznos letáků, dneska už se to ani nevidí, protože dneska už jsou různý aplikace na to. Ale kdysi si myslím, že to bývaly jedny z prvních brigád.
0: Tak pozor, roznos letáku, jo, to mi úplně otevřelo vzpomínku. Kamarád takhle rozvážel leták, no rozvážel. On si nabral letáky na kolo, na ten nosič dozadu a jel je odvíst do místní řeky, jo.
1: To je strašný.
0: Takže takhle nějak rozvážel letáky, jo, hrozný,
1: hrozný. Ono se to dělo, já jsem taky roznášela letáky a spoustu lidí to tam takhle jako šmelilo, no.
0: To bylo hodně ošmelený, no. Pojďme ještě na hlasovku od Jitky.
4: Tak moje první brigáda, bylo mi 14 a chodila jsem sbírat dosadu švestky. Od té doby nemůžu švestky ani cítit, ale tenkrát jsem si za to vydělala asi 2000 korun a koupila jsem si tiskárnu.
0: No.
4: Ahoj, no. Jitka.
0: Hezký, no a pojďme to uzavřít krásnou zprávou. My jsme se bavili o tom, nebo výzkum říká, že generace Alfa a generace Z prostě by chtěla ideálně home office a nechce se jí moc pracovat. A píše nám Peťa, hezký den, ráda bych reagovala na brigády dnešní generace. Dcera, 16 let, má brigádu v kuchyni restaurace, myje nádobí, pomáhá s přípravou jídla, baví to a nezastaví se. Tak to s tou generací Alfa nebude tak zlé.
1: Tak jsme rádi.
0: Tak doufáme, že jste nějakou parádní brigošku sehnali a se můžete těšit, že si koupíte něco, co si třeba chcete koupit a teďka na to ty prašule ještě nejsou. Benson Boone, Beautiful Things, naprosto gratis tady na Hit Radio.

0: Benson Boone, Beautiful Things na Hit Rádiu v 8.24. Krásné ráno.
1: Zítra se rozdává vysvědčení a schválně si víte, kdo se na něj těší úplně nejvíc.
0: No tak samozřejmě, že děti.
1: Ne.
0: Tak ne. Tak teď už nevím.
1: No tak učitelé samozřejmě, že jo. 66 dní prázdnin budou mít klid od dětiček, jo, samozřejmě pro rodiče to bude trošku jízda celý ty prázdniny, ale učitelé, ty se koukají na tohleto datum úplně jako horolezec na nějaký vrchol extrémní.
0: Počkej, já si úplně teďka vidím všechny učitelé, kteří nás poslouchají, ti, co třeba nejsou ve škole a říkají si, jak jako 66 dní, protože oni přece musí pak připravovat už samozřejmě ten další školní rok a už teďka, už přepnuli, dobře. Už nás neposlouchají.
1: Ale tak měsíc a třeba čtvrt nebo půl volníčko mít budou, takže hlavně zítra, maminky, tatínkové, nezapomeňte přinést do školy i nějakou pozornost pro učitelky. Dá to teda synátorům a dcerám, ať dá nějakou kytičku, nějakou čokoládku, něco, jo?
0: Ježí, vzpomenete si na svoje první vysvědčení?
1: Samý, no. Vy jste neměli samý?
2: Jsme měli jenom jednu jedničku.
0: To byla jednu velkou, no? Že jo, to se dělalo dřív.
1: Ty tak jsi měla, to já už jako nezažila.
0: Fakt? No, taky nádoba, no. Let's get it started. Black Eyed Peas, to k vám letí za malou chvíli a samozřejmě myslíme i na vás. Kdo nás máte sebou na cestách, bude i aktuální doprava, tak na to počkejte, hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Prout, obrač Prout s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: levnězčiny.cz.
1: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na průtahu Frýdlantu nad Ostravicí řeší policie nehodu. Pozor na kolizi v Karviné na třídě 17. listopadu. A na dálnici D55 na 31. kilometru ve směru na Uherské Hradiště pozor na poroukanou dodávku.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Zlín.

0: Black Eyed Peas, Let's Get It Started. Tohle je čtvrteční hit rádio, Michal, Jasmina, David s vámi a Dave má ranní update.
1: Ranní update.
2: Olympionici dostanou poprvé v historii zaplaceno i za samotnou účast na hrách. Mezinárodní olympijský výbor schválil prémii 10 000 dolarů, tedy zhruba 215 000 korun. A to pro každého sportovce, který splní stanovené podmínky. První peníze mají zamířit k účastníkům zimní olympiády v Miláně a Cortině. Fotbalisté Jihoafrické republiky slaví senzační postup. Tým, u kterého se očekávalo poslední místo v naší tabulce, nakonec porazil Jižní Koreu a postoupil z druhého místa. Naopak poslední končí po duelu s Mexikem Česko. Vana nebo sprcha, to je oč tu běží. Populární zpěvačka Madonna měla na své partnery v minulosti zvláštní požadavky. V 80. letech údajně trvala na tom, aby měli doma vanu.
0: Aha.
2: Tak to bylo v 80. letech. Při současných teplotách předpokládám, že očekává u svého partnera klimatizaci.
0: Já teda, když se tak na sebe koukám, na tu svoji vanu, tak měl bych u Madony šanci. A velkou. Ach jo. No a už se blíží víkend, no. Hele, mozek přehrátej, už nic lepšího nevymyslíme. Spin Doctors, Two Princes, tohle je Hit Radio 8.34 a my vám přejeme fantastické čtvrteční ráno.

0: Takhle zní Září, Cry for you na Hit Radio. 8.41. Jedna věc je v práci důležitější než plat a je to něco, co polovina z nás v práci nikdy nedostaneme. Na to, o čem je řeč, chvíli počkáte? Tak jo. Za malý moment k tomu další detaily, podrobnosti, taky samozřejmě přihodíme další hity. Tohle vás bude bavit, to jsou Miraj, Vedle tebe usínám a staví se i Leony tady na Hit Radio. Hezké ránko, šampioni.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
3: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
5: všude zdejší, všude je fajn.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Ladíte čtvrteční Hit Radio 852 a Leony. Schválně, kdy naposledy vám váš šéf řekl, že jste fakt dobří? A stalo se to vůbec někdy? Poslední průzkum říká, že skoro polovina zaměstnanců nedostane pochvalu za celý rok, i když, pozor, experti tvrdí, že jedno obyčejné spojení, hele, dobrá práce, funguje líp než vyšší výplata.
1: Udělá to divy a myslím si, že nejenom v práci, že i doma, jo. Když partnera pochválíte, ať už, že něco dobře udělal, smontoval něco, nebo ženě, že jí to sluší, že hezky dobře navařila.
0: Takže to funguje ve vztazích.
1: No ano.
0: Čím víc chválíš, tím třeba ti taky víc partner odpustí. Já se tě zeptám, Jasmin, kdy naposledy tě pochválil šéf? Ty jsi v té 50% skupině, kterou někde, anebo kterou chválí, co?
1: Tak asi mě, jako vlastně podle mě každý šéf někdy pochválil.
0: Rozumím si, co řekneš, máme stejného šéfa.
1: Ale nevzpomenu si už, kdy to bylo.
0: Takže ne. Takže chválí jenom mě. Takže počkat, experti říkají, že teda pochvala vynahradí peníze, jo? No tak hele, můžem zkusit dojít do banky, tady s tím poplácáním po zádech zaplatit hypotéku a uvidíme, jo? Myslím, že to úplně nebude fungovat. David Guetta, tedy svým Stones and I, to je poslední song čtvrteční snídaní šampionů. Tak šampioni, vy kdo jste u rádia, pojďme si to společně užít. Hezké

0: Kometa, Terry Swims, Stones and I. V 8.57, to byl poslední song čtvrteční snídaní šampionů. Můžete si pogratulovat, že jste to s náma zase vydrželi.
1: A snad s náma zase budete i zítra po 6 do 9. Zítra je totiž pátek!
0: A taky vysvědčení, no zítra bude parádní den.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Jenom bude trošku teplo. Tak se na vás zítra v 6.00 těšíme.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, užijte si čtvrtek.
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, pozor, menší zdržení máme v Uherském Hradišti, konkrétně pokud byste jeli po hlavní štrase, jak já říkám, třída maršála Malinovského, tady se nám to štosuje a není se čemu divit, protože je prostě klasické dopoledne v Uherském Hradišti. Momentálně dopravní nehody, co se týče Zlínského kraje, tak žádné hlášeny nemáme, buďte opatrní na cestách a kdybyste cokoliv potkali, tak samozřejmě se můžete ozvat. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13 0.
2: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
5: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
11: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
16: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Zlín.
3: Krásné dopoledne, 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Vláda v pondělí prezidenta do delegace nezařadila. Ústavní soud jí ale ve středu předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. Stavbaři téměř po dvou letech dokončili opravu průtahu Hošťálkovou. Opravovaný úsek silnice druhé třídy byl dlouhý bezmála 2 kilometry. Náklady přesáhly 48 milionů korun. 85% uznatelných nákladů pokryla dotace z integrovaného regionálního operačního programu. Poslance dnes zaměstnají pravidelné interpelace na členy vlády. Na programu jsou taky některé mezinárodní smlouvy v úvodním kole. Jde většinou o daňové dohody a o smlouvy o policejní spolupráci.
2: Fotbalový servis.
17: Čeští fotbaloví reprezentanti v závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa v Americe prohráli s Mexikem v tamní metropoli vysoko 0-3 a do vyřazovací fáze nepostoupili. Domácí celek na Aztéckém stadionu před více než 80 tisícovkami diváků rozhodl v úvodu druhého poločasu. Český tým na šampionátu ve třech zápasech získal jediný bod za remízu 1-1 s Jihoafrickou republikou a ve čtyřčlenné skupině obsadil poslední čtvrté místo. Národní celek neuspěl ani při své druhé účasti na mistrovství světa od rozdělení federace. Před 20 lety v Německu rovněž vypadl už po skupině.
18: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča. 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
3: Dnes poznáme, jaké to je péct se, protože má být jasná obloha ve Zlínském kraji a teploty víc než 32 stupňů Celsia. Doporučení, tradičně musíme to zopakovat, pitný režim a vyhýbat se během poledne sluníčku.
2: Hit Radio Zlín.
3: Čemu se ale nevyhneme, tak to je skvělá muzika. Martin Garrix, Taylor Swift, Roxette, takovéhle pecky pro vás máme ve čtvrtek dopoledne na Hit Radio Zlín, ale také pro vás mám skvělou informaci. Minimálně pro asi 7000 z vás mám výbornou zprávu. Počkejte si, jestli vy patříte mezi těch 7000 vyvolených. Teď už ale slibovaná muzika. Filip Bartek vám přeje hezké dopoledne.

hit Radio Zlín, Roxette a Fade In Like a Flower. Pro vás takhle 13 minut po deváté. Přátelé, asi 7000 lidí zítra bude odcházet z práce a zahodí skoro na 2 měsíce starosti na hlavu. Vy asi víte, kam už mířím. 7000 lidí, tolik je učitelů ve Zlínském kraji na základních a středních školách. 7000 lidí, co budou od kámošů celé léto poslouchat. Ty máš prázdniny. 7000 lidí, co si bude prostě číst, užívat si pohodičku, chodit třeba na koupaliště, prostě možná chvilku nedělat nic. A já si říkám, že si to zaslouží, teď já nevydržím hodinu dělat s malým úkoly, že jo, po škole. Učitelé tohle to vlastně mají jako denní chleba, pracovní náplň na celý den. Zítra mimochodem teda pojedeme oslavit konec školního roku, aby z toho měli jak učitelé něco, tak i děti. Pojedeme do Malenovic k 11. základní škole a máme dárečky jak pro ty učitele, tak pro děti. A klidně se za náma mohou stavit děti i z jiných škol za naším promo týmem. Budeme tam hnedka po první hodině, dojedeme a budeme tam nějakou dobu, tak pokud máte cestu kolem, případně ze školy nebo už potom domů, po tom vysvědčení, tak budeme u 11. základní školy zítra v Malenovicích. A teď už další muzika. Nebudeme předbíhat, jo? Dnešek je dnešek, čtvrtek je čtvrtek a máme teďka 9:45. Do toho super pecka. Enrique Iglesias.

0: jenom když slyším kapelu Opět a Radeček, tak si říkám, tyjo, to je paráda, to už je zase zpátky festivalová sezóna, protože je to jedna z těch kapel, které právě hodně hrají na festivalech. A já jsem díky kapele Opět a Radeček, která nám dozněla na Hit Radio Zlín, zjistil, kdy nás letos čeká Den Zlínského kraje. Oni nás totiž mají v koncertech a bude to, kdo by si to chtěl zapsat, 26.9. přátelé, Den Zlínského kraje. No a co nás čeká za chvilinku za muziku? Taková, která vám dodá i ve čtvrtek dopoledne hodně energie. Blood Running a taky Fast Boy a spousta další muziky. Takové Hit Radio Zlín, hrajeme jenom ty největší hity. Hezké dopoledne.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast Rázná desítka za skvělých 13,90. Madeta Jihočeské mléko plnotučné se zákaznickou kartou za 12,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Prázdniny! Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Letní slavy právě odstartovaly.
3: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
3: tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
7: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mira.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Xindle X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival.
9: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
10: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Všude zdejší, všude je fajn.
13: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Já věřím, že nám teďka všem v žilách koluje stejná energie, kterou nám tam dodal z Hydrádia Zine Ray Dalton. Já vám přeji hezké dopoledne. No a jak novější hity, nebo ty aktuální, tak i staré ověřené klasiku. Začátek milénia a Dido, tohle si všichni budeme pamatovat. Here with me.

0: Hitovka, která šlape, takové je Hit Radio Zlín, Damiano David a jeho hitovka Broken with a Broken Heart za 5 minut, 10:45. A uděláme si, kamarádi, takový průzkum. Kdo je teďka lehce ospalý, tak dává pozor. Kdo cítí kvůli té ospalosti menší naštvání? A kdo se dneska v práci už bavil o fotbale? Ona prohra s Mexikem naše fotbalisty posílá domů, co si tak jako říkám, dobře, že jsem si nenařídil ten budík a nemusím teďka trpět. No a co jsem slyšel rozhovor s jedním nejmenovaným hráčem, tak já nevím, jestli tam šli borci pracovat, tedy hrát fotbal, reprezentovat Českou republiku, nebo to byl prostě takový klasický jako zájezd, protože fotbalisté sbírali suvenýry. V Mincově si prej úplně celá skupina, celý realizační týmy fotbalisté nechali udělat pamětní mince, někdo si z Ameriky veze klobouček, nějaké fotbalové dresy jiných nároďáků, že si takhle jako měnili. No vlastně to byl pěkný výlet, sice jako žádný postup, ale výletek to byl hezký. Tak bych to chtěl taky mít.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
4: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
5: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ. Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
1: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
0: Dan Landa.
5: Mira.
0: Rybičky.
5: Migové.
0: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
0: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
0: Dan Landa.
5: Harley.
0: Tomáš Klus.
5: Xindl X.
0: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival,
0: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Hit Radio Zlín.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který můj život nemá šance na nic.

0: Vzpomínka na jeden pořádný nářez. Hit Radio Zlína, Linkin Park. Za chvíli bude 10 hodin. Kuba Bělák má pro nás přichystané zprávy a musíme upozornit na to, že v létě se začne opravovat ve Zlíně ulice Vodní v centru města, takže to bude docela komplikované a práce začnou už po víkendu. Více informací ve zprávách. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a pokračujeme právě s omezeními v obci Osvětimany. U potravin máme Ďukanec, dodávky a osobáku máme tady počítat s omezením a ve Zlíně na ulici Dlouhá je havárie vodovodního potrubí a je tady možné nebezpečí aquaplaningu, protože je tekoucí voda na vozovce. Já si úplně dokážu představit, že jste prostě dělník, je vám strašné vedro, tak bouchnete trošku víc kladivem a osvěžíte se. No a způsobí to tady tohleto. Vaše dopravní info volejte na 601 13 13
1: 05. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: Krásné dopoledne, 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Program Nová zelená úsporám právě otevírá příjem žádostí na energeticky úsporné renovace domů. Přímá dotace je určena pouze zranitelným domácnostem. Ostatním ministerstvo ve spolupráci s finančním sektorem nabízí bezúročný úvěr na dílčí i komplexní renovace. Zlín v létě upraví vodní ulici v centru města. Práce začnou po víkendu a dělníci postupně upraví celý úsek od křižovatky s ulicí Dlouhou až po křižovatku s ulicí Zarámí. Kvůli rekonstrukci bude ve vodní ulici v úseku od Dlouhé po okružní křižovatku jednosměrný provoz. Česko je připraveno poskytnout okamžitou humanitární pomoc při záchranných operacích ve Venezuele, uvedl to premiér Babiš. Zemi zasáhla v noci na dnešek dvě silná zemětřesení. Podle prozatímní venezuelské prezidentky Rodriguezové zemřelo nejméně 32 lidí. Tenisté a tenistky budou i ve Wimbledonu pokračovat v protestech proti výši odměn. Stejně jako na French Open omezí na minimum mediální povinnosti. Po zápasech během celého prvního týdne londýnského Grand Slamu budou někteří z nich k dispozici jen na 15 minut.
9: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
0: Tohleto počasí vyloženě nahrává konci školního roku, protože nádherně, krásně s dětma můžete třeba odpoledne už na koupačku a dneska to zase půjde, protože nás čeká jasná obloha a 32 stupňů Celsia.
6: Hit Radio Zlín.
0: A kdo nemůže k vodě, tak prosím vás nedivočte, moc se nehýbejte a dáme vám k tomu i takovou pohodovou muziku. Relax od Filipa Bartka.

0: Zajímalo by mě, jestli se dá přeložit název téhleté písničky Fucking Perfect jako kurně dobré. On totiž kurně dobré je Hit Radio Zlín, protože vám dává lupeny na festival Karpaty Fest, který se odehraje od tohoto pátku, pátek, sobota, neděle, a já jsem chytil na telefonu Šárku, protože je někde v terénu, aby vám právě ty lístky předala. Šáry, ahoj.
1: Ahoj, tak krásné dopoledne, je to tak, přesně, já jsem teďka opět někde v okolí centra Zlína umístila

0: této tvojí dlouhé větě, že ty jsi taky z Línečka, nechce se ti s těma lístkama jezdit jinam, že jo?
1: Ještě navíc, to je neekologické, Filipe, takhle to musíme brát.
0: Jo, ano, jo, dobře, budeme si hrát na ekologii, ne, samozřejmě.
1: Přesně.
0: Důvod jste slyšeli, no a já vám dám hitovku, kterou možná právě uslyšíte, pokud najdete ty lístky někde v centru Zlína. Žary, děkujeme moc, no a Lucie, nebo spíš David Koller, ale oni tohle hrají naživo, budou hrát v sobotu na Karpaty Festu. Teď ale živě na Hit Rádiu Zlín. Mlčí.

0: Mám pro vás několik čísel, třeba 10.24, takový je aktuální čas, 2.38 to byla délka písničky Ride It, no a nebo číslo, které byste si měli dát do oblíbených telefonních čísel. 601 13 13 05. Ono se to totiž vyplatí, když tohleto číslo budete mít jako rychlou volbu. Když něco uvidíte na cestách a pošlete to dál, tak se stanete dopravní hlídkou Hydrádia Zlín. A možná vám za to natankujeme. Jenom tak, že jste prostě dali dopravní info. Naši dopravní hlídkaři se totiž kromě dobrého pocitu, že to předali dál řidičům prostřednictvím éteru Hydrádia Zlín, mohou přijít každý den na 2000 na palivo. Ať už máte Benal, anebo naftu, anebo tankujete něco jiného, prostě dvojka bude vaše. Stačí se stát dopravním informátorem, dopravní hlídkou Hydrádia Zlín. Takže 601 13 13 05. To je číslo na WhatsApp, můžete tam posílat taky zprávy, můžete namlouvat hlasovky, ale můžete samozřejmě na tohleto číslo i zavolat. A já všem na cesty posílám báječnou muziku Coldplay a We Pray. Pecka, která si zaslouží váš dopolední poslech.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. Matrace tropico.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hit Radio.
7: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu Zlín.
8: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
9: Matrace za hubičku.
10: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
11: Hit Radio. Když jede

0: Šlape to jako když je vynobraní pěť elektro. Stereo Mexico na Hydrádiu Zlín 9:55. No a sotva se člověk naučí slovní spojení, jako je třeba kompetenční žaloba, on normálně ten prezident na ten summit na to má letět. Sice neví jak, protože nesmí využít stejné letadlo jako premiér, zase když o tom nechcou, co by si jako povídali, že jo, to je jak když se máte potkat nebo vás nechají samotného třeba stchýní. No a protože už jsou všechny pozvánky na večeře, obědy a rauty rozdány, tak taky vlastně jako neví, co tam bude dělat. Já bych prostě řekl, a víte co, já už tam nechci. Dělal bych za gorku. Divoký byl pro vás.
1: Jeden veselý, druhý je smutný, šeptá modli se, lekni na kolena, naposled něco si přeji.

Zítra se vypaří, víte co? Všechny děti ze školy. Bude to jako když zakouzlí Hudiny. Dua Lipa na Hit Radio Zlín. Zítra je výzva, ale my co? My uděláme to, že to hodnocení klidně uděláme už dneska. Co se letos povedlo? Pojďte přes Hit Radio Zlín pochválit vaše děti. Řekněte, jací jsou to frajeři a frajerky. Já nevím, že třeba sehnali brigádu na léto, nebo že konečně se naučili uklízet pokojík. My pro vás za to máme rodinné vstupné do Gibbon Parku. Takovýhle výletek do Rožnova pod Radoštěm zadarmo, co? Já si myslím, že to nejšpatné před létem. Tak dejte vědět, co se letos povedlo na 601 13 1305. To je náš WhatsApp. A tam právě čekáme vaše chlubeníčko. A abyste měli jako prostor dobrý na to přemýšlení, tak mám skvělé pecky nachystané. Třeba Train, Drive By a nebo Bruno Mars se na vás těší. Už za malou chvíli z Hit Rádia Zlín.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
1: je fajn. Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
2: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
3: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
2: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
4: Buongiorno, italské dny v prospánku. Pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Taky nechcete končit léto větou?
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
12: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
12: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
12: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Hit Radio Zlín.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Ideální na čtvrteční dopoledne, taková pozitivní kytarovka. Kurt Nielsen, minutu před 11. A Kuba Bělák už je připravený se zprávami. Víte, že na nevenkovním pracovišti má být maximálně podle předpisu jenom 27 stupňů Celsia. Co s tím dělat, pokud máte větší vedro? Poslouchejte zprávy. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, mezi obcemi Morkovice, Slížany a Počenice. Tady řeší policie havárku vozidla. Máme dbát zvýšené opatrnosti a komplikaci máme ve Zlíně na ulici Dlouhá. Tady nám uniká voda z vodovodního potrubí. Tak počítejte s omezeními a vaše dopravní info volejte na 601 13 13 05.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autokom Zlín.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Zahradnictví Slunečnice. Stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice. S láskou vypěstováno.
7: On air.
8: Online.
7: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio Zlín.
9: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Venku opět panují tropické teploty a to komplikuje lidem práci nejen venku, ale i v kancelářích. Předpisy stanovují maximální přípustnou teplotu na nevenkovním pracovišti 27 stupňů Celsia. 30 stupňů je to třeba v dopravě. Pokud je teplota vyšší, zaměstnavatel situaci nemůže ignorovat. Zastupitelé Rožnová schválili odkup areálu České pošty na Masarykově náměstí za 630 milionů. Součástí koupě je taky vedlejší objekt s provozovnami a garážemi a navazující pozemky. Následovat bude příprava studie a návrhu budoucího využití budovy pošty i okolního prostoru. V Gdaňsku na severu Polska dnes začne dvoudenní konference věnovaná poválečné obnově Ukrajiny. Ukrajinskou delegaci povede místo prezidenta Zelenského po roztržce s polským prezidentem premiérka Svyrydenková. Česko zastoupí premiér Babiš. Trenér Miroslav Koubek neuvažuje, že by po vypadnutí české fotbalové reprezentace na mistrovství světa už ve skupinové fázi u týmu skončil. Má smlouvu, z boje neutíká, řekl kouč po porážce 0-3 s Mexikem. Připustil, že výkony na turnaji nebyly dobré, věří ale, že se mužstvo může zlepšovat.
10: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
0: Teploty nám ve Zlínském kraji stoupají, už měříme třicítky a byla vydána také výstraha. Dneska na vysoký stupeň nebezpečí, co se teplot týče, potom v neděli extrémně vysoké teploty. Dneska máme měřit maximálně kolem těch 32 stupňů.
7: Hit Radio Zlín.
0: Užívejme si ale krásného počasí, protože taky se to může změnit a pršelo by a to by bylo zase škoda kvůli těm koupákům, že jo?

Jedna z těch pódových skladeb na Hitradio Zlín. Máme 11 hodin a 12 minut. B.O.B. a Hayley Williams a jejich Airplane. Přátelé, začíná nejrizikovější období na evropských cestách. Přes prázdniny se prej nejvíc bourá a je nejvíc vážných dopravních nehod. Vyskytují se hlavně přes léto, prázdniny dokonce trumfnou prej i sezónu vánočních nákupů. Já mám pro vás tipy, které doporučují profíci. Tak je to, že se máme vyhýbat cestám v pátek odpoledne a v sobotu dopoledne. Horší je, když jako prostě v pátek končíte v práci a musíte tím autem. Každý dvě hodiny, nebo každé dvě hodiny, si máme dát za volantem pauzu a máme taky počítat s časovou rezervou, protože silnice bývají ucpané. Jo, taky bacha na motorkáře a cyklisty. Přes léto je fakt, že jich bývá víc. Muzika, kterou pro vás mám na ty cesty, ať už letní nebo neletní, Blink 182 z Hitradia Zlín.

0: Beat, který vás rozhýbe, a refrén, který zůstává v hlavě. Robin Schulz a Alida In Your Eyes na Hit Radio Zlín v 11 hodin a 23 minut dozněl. Já si myslím, že teďka, když člověk vyráží na ta koupaliště, anebo i přírodní koupáky, takže by si neměl dávat pozor jenom na tu vodu, ale na klíšťata, ty jsou momentálně teďka v nějakém středním provozu, alespoň podle mapy hydrometeorologického úřadu. A když už se na vás nějaké přisaje, tak prej podle lékařů stačí, když ho normálně se škrábnete nechtem. Hlavně žádné netočit, žádné oleje, prostě takovou tu klasiku, co nás učili dřív, namazat to, že a kroutit, vykroutit, tak tohle prej nemáme dělat. Fakt normálně nehet a jenom ho takhle zeškrábnout. A hlavně to udělat co nejdřív. Co ale nejdřív bude, než vyrazíte k té vodě, muzika, protože ještě potřeba udělat nějakou tu práci, že jo, takhle před 11:30. David Guetta se na vás těší a Memories, anebo taky Dasha a skladba Austin. Už za malou chvíli na Hit Radio Zlín, hezké dopoledne.
1: Hledáte perfektní letní výlet pro celou rodinu? Pak navštivte Ski Areál Bílá v Beskydech, který žije i v létě. Připravena je naše moderní šestimístná lanovka, která vás vyveze i z koli a kočárky až na vrchol hory Zbojník. Na kolech si zajezdíte v bikeparku a děti se vyřádí na našich stezkách a v megaparku plném zábavy. Tu

0: www.chlapi.cz. Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
10: Hit Radio.
11: Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
13: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
14: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
15: Benson Boone, Beautiful Things, naprosto gratis tady na Hit Radio.
16: Bubble
14: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9

Lehké country na Hitradio Zine, Dasha a Austin, takhle 5 minut po 11:30. A čím budeme pokračovat? Dáme si vzpomínku na hity let 80., 90. a milénia. Takovým říkáme dekády. A my pro vás dneska večer budeme mít speciál, ve kterém uslyšíte hity, jako je tento. Bon Jovi Runaway, taková vzpomínka. Na roky minulé a pořád to milujeme. Mě baví ty vždycky ty údery tam. Paráda. Užijte si to taky. Hit Radio Zlín. Oh.

0: Hitovka osvěžující jako nějaký ledový nápoj. Alvaro Soler na Hitrádiu Zlín. Mně dnes přišla tiskovka z krajské nemocnice Tomáš Batiže. Zatím nejsou nějak zatížení pacienty, kteří by nezvládali horko, ale poprosili nás, jestli bychom přece jenom nemohli připomenout to, že je potřeba pít více tekutin, nealkoholický. A já jsem si říkal, pojďme si to udělat hezké. Když už máme víc teda v těch vedrech pít, tak jsem našel několik tipů na to, co bychom si mohli dát na to pití a nemusíte nikam jako utíkat rovnou do obchodu. Taková voda s mátou a citronem, parádička, osvěžující, fakt jako letní, nebo třeba melounové smoothie, prej super do toho dát kokosovou vodu, to by mě hodně zajímalo. Nebo voda s okurkem, to je paráda, to zkuste tepecka, to fakt mám rád. Nebo do vody rozmačkat jahody. No a když už nebude takové vedro, tak se tam můžete kápnout třeba frizantéčka nebo něčeho. Já posílám ale muziku, která vás ochladí minimálně tím, když si vzpomenete na ten film, ve které hrála titulní roli. Dan Barta, On My Head, snowboardiáci, už za chvíli.
1: Dopravní hlídka Hitrádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Koupaliště zelené. Na léto jak stvořené.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Prázdniny!
7: Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
11: Pozor! Velká slevová akce v Teddy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
13: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na Dlouhé ve Zlíně u Zlatého jablka už se situace uklidnila. Dopoledne tam prasklo potrubí a po silnici teklo hodně vody. Teď už je to v pořádku. Pokračuje nám oprava D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi. Jezdíme jedním pruhem v každém směru. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
3: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
4: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké poledne. Program Nová zelená úsporám se vrací. Dopoledne začal příjem žádostí na energeticky úsporné renovace domů. Přímá dotace je určena jen zranitelným domácnostem v programu Light. Ostatním domácnostem Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s finančním sektorem nabízí bezúročný úvěr na dílčí i komplexní renovace. Oficiální e-shop pro nákup dálničních známek nově funguje pod státní doménou gov.cz. Změna má usnadnit rozpoznání oficiálního webu a ochránit nás před nákupem na podvodných stránkách. Pokračuje Radka Nastoupilová z Centra dopravních informačních systémů.
11: S přechodem na novou adresu dochází také k mírné úpravě vzhledu e-shopu, aby odpovídal jednotné vizuální identitě státních digitálních služeb. Tyto prvky ale nejsou rozhodující pro ověření pravosti webu. Nejspolehlivějším vodítkem je vždy adresa edalnice.gov.cz v prohlížeči.
10: Původní adresa edalnice.cz zůstává funkční a uživatele automaticky přesměruje na novou doménu. Venezuelu zasáhla dvě silná zemětřesení, a to v oblasti západně od Caracasu. Zemřelo nejméně 32 lidí. Premiér Andrej Babiš uvedl, že Česko je připraveno poskytnout okamžitou humanitární pomoc při záchranných operacích. A teď ještě něco z regionu.
0: Už známe letošní vesnici roku Zlínského kraje. Jsou jí Boršice na Uherskohradišťsku. Postupují tak do celostátního kola. Boršice porotu zaujaly promyšlenými investicemi do infrastruktury, vzdělávání i služeb pro rodiny. Nezapomínají na ekologii a výjimečné jsou hlavně bohatým kulturním životem, do kterého se ve velkém zapojují místní.
12: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
0: Počasí nás postupně připravuje na extrémní vedra. Dnes je na východě Moravy do 32 stupňů, zítra 35, sobota 37 a v neděli schoříme. Opatrujte se.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: Je tady poslední čtvrtek školního roku 2026, 12 hodin 2 minuty, přeju pohodové poledne, taky dobrou chuť k obědu. Jak vy to máte v životě? Dokážete se nad něčím jako jenom tak povznést, říct si, no a co, tak se stalo, prostě a jdeme dál? Někdy je to strašně důležitý, jo? Povznést se nad tím, zvednout se a jít dál. A platí to obecně v tom životě, platí to samozřejmě také i ve vztahu, platí to ve výchově našich dětí, často v Česku bohužel i v politice, no a po včerejšku i ve fotbale. Jedeme domů s jedním bodem, moc jsme toho neukázali, ale zase jsme se tam dostali, na rozdíl třeba od takové Itálie, která už tam nebyla, třikrát po sobě na mistrovství světa, takže vlastně jako OK. Tak jsem přemýšlel, jakou srdcovku si dáme jako číslo jedna. A našel jsem geniální hit, který přesně o tom zpívá. Jak je důležitý se prostě povznést, vstát a jít dál. Lighthouse Family, Lift It.

0: spěchat. A proto i Lighthouse Family a Lifted je srdcovkou číslo jedna. Tohle je vyloženě pohodová věc. Tohle potřebujeme. V tomhle rytmu ideálně dneska celý den.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: 12 hodin 7 minut posloucháte Hit Radio a jak se máte dneska? Já vím, je horko, nemáte chuť k jídlu a od pondělí budou děti doma a vy ještě pořád nemáte zařízený hlídání. Takže lepší už to být nemůže. naprosto rozumím. Na to se dá říct asi jenom ups. Taky oblíbený slovo. Možná slovo roku 2026, jo? Nebo možná citoslovce. Ups. Hele, na rovinu, v dospělosti je každý naše ups docela složitá životní situace. Ale když jsme byli jako děti, no tak, tak jsme mohli udělat jakýkoliv ups. Mě to baví. Ups. A oni to za nás rodiči vyřešili, že jo? Tak se pojďte pochlubit na 777 937 777 na WhatsApp Hit Radia. Jaký průšvih jste kdy udělali jako děti? A co vám prošlo a z jakého vašeho ups byli vaši rodiče rozžávení do běle, jak se říká. A já vám k tomu, mezi tím, co budete posílat zprávy na WhatsApp, anebo klidně hlasovky s vaším příběhem, dám další srdcovku a našel jsem z roku 2001 Blue Cantrell a její úplně první debutový hit, kterým se proslavila po celém světě. A jmenuje se, to neuhodnete, Ups. Tak tady je na Hit Radio.

0: Jestli patříte mezi opravdový znalce, tak jste poznali Inexis, hit, který se jmenuje Original Sin. Ne jakože originální sin, ale originální hřích. A vlastně to se nám docela hodí i k dnešnímu tématu našich srdcovek.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Na váš originální hřích z dětství se totiž dneska ptám. Na WhatsApp 777-937-777 mi posíláte vaše průšvihy z dětství. Tak mám tady spoustu zpráv, kdy jste něco ukradli v obchodě. Dokonce tady hezká vzpomínka, a to od Patrika, který píše, že tenkrát u nich na sídlišti v potravinách čmajznou nějaký žvejkačky a že to bylo v době, kdy poprvé nainstalovali kamery, protože tenkrát to bylo začátkem 90. let, takže to nebylo běžný. A kamery nainstalovali teda do těch potravin a hned ho teda vyčápli, vzali si ho dozadu do takové místnosti a volali potom rodiče, zavolali policajty, no a nakonec to bylo kvůli jedním žvejkačkám. Dopadlo to tak, že ještě dneska si občas nemůžu sednout na zadek, jak si to pamatuju. Chápu. Další zpráva. Čau, moje největší ups v dětství bylo, když jsme byli s rodičema vybírat akvárko. A já jsem běhal po krámu a drcnul jsem do jednoho a schodil jsem ho na zem. Bylo prázdné, ale sklo úplně všude. Zázrakem se nikomu nic nestalo. Máma mě nejdřív málem strachy umačkala a když viděla, že mi nic není, tak mě pak zmalovala zadek. Zdraví Libor. Dokonalý. Tohle má prostě všechno. To je přesně naše dětství v těch 90. letech. Rodiče se o nás oprávněně strašně báli. A když pak viděli, že jsme v pohodě, no tak nám prostě zmalovali zadek. No, tak to prostě bylo. Vanessa Amorosi, srdcovka číslo 4.

0: Tohle od Michaela znáte? Gone too soon. Ve 12 hodin 23 minut. Srdcovka s číslem 5.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tak snad vám udělala radost, tohle byl rok 1991 a vzpomínka na album Dangerous od Michaela Jacksona. Trošku jsem zvolnil tempo, protože přeci jen v tomhle šíleném tropickém vedru, tak je důležitý umět také zpomalit. A někdy tak musíme jako zastavit a rozdychávat některé věci. A dnešní téma v našich srdcovkách tak byly vaše průšvihy z mládí, z dětství. A díky moc za všechny ty zprávy. Velmi často, jako jsem říkal před chviličkou, to byly nějaký malý krádeže, ať už to bylo na vesnici, v těch malých potravinách, anebo potom i na sídlišti. No a samozřejmě pozdní příchody domů z diskotéky a tak podobně. No a Filip poslal hlasovku.
2: Ahoj, no tak já si pamatuju, že když jsem byl malej ve školce, tak mamka hrozně ráda poslouchala Luci. No a bylo to zrovna v období, kdy vyšel Medvídek z Bogoty. A já jsem, protože jako dítě jsem tomu nerozuměl, tak jsem myslel, že to je prostě o Vánocích, Medvídek, je tam sníh, jsou tam pejsci. No tak jsem se to tak jako ve školce zpíval. Pak jsem to začal jako učit všechny ostatní děti, no a pak najednou do školky začali chodit naštvaný rodiče, protože jim děti doma zpívali Medvídka z Bogoty, takže tohle to byl takový můj průšvih, ale nějaký problém z toho nebyl, spíš se nad tím jako všichni tak zasmáli. Ahoj Filip.
0: Filo, díky moc za tvoji hlasovku, tohle je krásný, jo? Tohle je super, do rádia naprosto ideální, Medvídka, možná, že bych ti ho i zahrál, kdyby včera nehrál tu Mariah Carey, ale jako krásný příběh. Já měl něco podobného, akorát u nás nebyl Medvídek, ale Prušaj uchyl, písnička. A taky to úplně jako doma neprošlo. Takže i díky za tuhle tvoji hudební vzpomínku. No a za chvíli nás čeká srdcovka na přání. Co to bude? Že by to byl ten Medvídek? No, ještě uvidíme. Máme 10 minut. Kdybyste chtěli slyšet něco jiného než Medvídka, dejte vědět na 777-937-777. A kdybyste chtěli slyšet toho Medvídka, tak to klidně napište taky. Já to tady nějak vymyslím. Za chvíli na Hit Rádiu.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Single X.
12: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
13: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
11: Tohle není jen festival.
12: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
14: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
15: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
16: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si

0: Imagine Dragons na Hit Radio 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka mezi 12 a 13 a ta je na vaše přání. Nebude to teda nakonec medvídek, ale mám tady od Patrika zprávu, který píše: čau, dělám v kuchyni a zažívám tady brutální peklo. Mám pocit, že se smažím, grilluju zaživa. Trošičku prostě jako peklo. Asi 90 stupňů Celsia. A hned jsem si vzpomněl, jak jsme na střední poslouchali Nellyho Hot in Here. A přesně takhle já to tady mám, prostě horko. Tak jestli bys to mohl zahrát pro mě a pro všechny lidi v gastru, především v kuchyni, co se teďko momentálně pečou zaživa, jako já tady. Díky moc, zdravím Páťa. Tak Páťo, jasně, proč ne? Srdcovka na přání letí k tobě a samozřejmě i k vám ostatním právě ty do kuchyně. Nelly, Hot in Here na Hit Radio.

0: Sedu zpívá o tom, že můžeme přestírat, že už je to konec světa, takhle jako upřímně řečeno, když se člověk podívá na výhled teplot, který nás o víkendu čekají a je tam ta historicky poprvé v té grafice 40, což je prostě úlet, tak si člověk jako říká, jestli už náhodou ten konec světa nebyl a my fakt jako nejsme v nějakém pekle. Je 3/4 na 1, dobrá zpráva je, že v dalším týdnu to spadne přesně o půlku, to bude takovej brutální šok, snad to jako vydržíme, nadopujte se vitamínama, protože z těch 40 půjdeme zase na 20 a pak už bude jenom pršet a logicky začínají prázdniny, že jo, takže nepředpokládám s tím, že by se ty teploty už potom zase jako vrátily do nějakého normálu kolem těch 27-28 stupňů Celsia, takže teď už to prostě bude konec léta a od července už zase jenom déšť. Jak to vypadá s nějakou předpovědí na léto? A v porovnání třeba i s loňským červencem, tak i o tom si budeme povídat dneska po 13. hodině. Do té doby nejnovější zprávy a také hity. Mám tady pro vás ještě Lady Gaga nebo Linkin Park. Čtvrteční srdcovky v tuto chvíli s Rykoplnářem jsou u konce. No ale pokračujeme pořád dál. Tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
4: Co to je?
3: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
4: Ideální na léto s kámošema!
3: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
4: Tak to beru!
3: Když hry, tak Mironet!
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s
9: tisku levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

0: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Abrá, poslední hit mezi 12. a 13. hodinou. Posloucháte Hit Radio, před námi nejnovější zprávy a ještě před nimi aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na výjezdu z Valašského Mezříčí na Lhotku nad Bečvou se srazili autobus s motorkou. U kynologické stanice zasahují záchranáři a bude lepší jet jinudy. Od pondělka začne oprava vodní ulice ve Zlíně. Bude jednosměrná od Dlouhé. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autokom Zlín.
3: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast Rázná desítka za skvělých 13,90. Madeta Jihočeské mléko plnotučné se zákaznickou kartou za 12,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Klikni!
6: Co frčí tohle léto?
5: Ravensburger karetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
6: Ideální na prázdniny.
5: Doma, venku, na dovče.
6: Beru!
5: Když hry, tak Mironet.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Bila, to dobré začíná u nás.
8: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
2: On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Teploty v sobotu v severozápadní polovině Čech a na jihu Moravy přesáhnou 37 stupňů, v neděli bude 35 až 40 a zejména v Dolním Polabí a po Ohří může být výjimečně ještě tepleji. Vedra budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus, taky mohou nastat komplikace v energetice, dopravě, službách a živočišné výrobě. Vláda chystá podnikatelskou misi na Ukrajinu. Měla by se týkat účasti českých firem na poválečné obnově země, která se přes 4 roky brání ruské agresi, řekl to premiér Andrej Babiš. Trenér Miroslav Koubek neuvažuje, že by po vypadnutí Česka na mistrovství světa už ve skupinové fázi u týmu skončil. Mám smlouvu, z boje neutíkám, řekl po porážce 0-3 s Mexikem. Připustil, že výkony na turnaji nebyly dobré, věří ale, že se mužstvo může zlepšovat. A teď ještě něco z regionu.
1: V Kroměříži udělali důležitý krok v boji proti invazním druhům ryb. Z jednoho z metkových rybníků odborníci z Akademie věd rybáři odlovili přes 2 500 sumečků černých a amerických. Ti požírají jikry i chráněné obojživelníky a ohrožují tím místní ekosystémy. Odlovení sumečci poslouží jako krmivo pro zvířata v zoo.
10: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
1: Je před námi pořádně horký závěr týdne, ale blíží se konec. V pondělí bude u nás na východě Moravy taky ještě vedro, večer už to ale ukončí studená fronta a přinese i bouřky.
2: Jirka Pelnář. Radio.
0: A my pokračujeme dál i po obědě, 13 hodin 2 minuty. Po obídku by to chtělo co, šlofíček, viď? Takhle někde ve stínu pod fíky, krásný. A nebo aspoň dezert, za mě ideálně teda tak litr citronový zmrzliny. Což mě teda vlastně teď napadá, proč se to udává v litrech a ne v mililitrech. Nevíš to, Dominiku? Nevíš, viď?
11: Vůbec netuším.
0: No hele, asi je moc horko na to, aby jsme tady nad tím špekulovali. Klidně by to za mě mohlo být úplně normálně v kilogramech. Dal bych si klidně teďko 2 kila citronový. Proč ne? Tak my vám tady dáme u nás pořádnou nádrž, plnou nádrž. Citronový zmrzliny, hudební. To model za chviličku, Avril Lavigne, taky za chviličku a Bruno Mars.

Tenhle kluk asi musel mít hodně zlomený srdce, když psal tuhle nádhernou baladu a velmi smutnou. Another Love na Hit Radio. Tom Odell. Tak a my od balady a zlomeného srdce jdeme k tomu, co máme v tomhle počasí úplně nejradši, a to je samozřejmě zmrzlina. Jo, zmrzlina v tomhle počasí je náš definitivně nejlepší kámoš a mě docela zajímá, jestli se vám v průběhu let změnily chutě. Jak člověk stárne, tak máme radši jiný jídla. Jo, třeba s olivama to tak máme, že k ním člověk musí trošku jako dospět. Možná, že jste třeba jako děti nejedli ryby a teď se po nich můžete utlouct. Ale jak je to s tou zmrzlinou? Zůstala vám z dětství ta vaše nejoblíbenější zmrzlina, anebo se to taky změnilo? Dejte vědět na 777-937-777. Máme tady takový malej, ochlazující, sociologický průzkum. Jaký průzkum se říkal? Sociologistický? Tak přesně, tak ten tady my máme dneska odpoledne. Tak jo, 777-937-777.

0: Katy Perry s hitem Hot and Cold. Když koukám ven, tak tam máme jenom hot. Cold nám tak trošku chybí. Tady se někde stala chyba. Je 13 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio a ptal jsem se, jestli se vám změnily chutě od dětství teď do dospělosti, co se týká zmrzliny, protože já jsem třeba jako malej, tak jsem uletěl na citronový a mám to tak do dneška. A nevím, jestli jsem prostě jako v uvozovkách řečeno trošku autista sám, anebo to tak máte i vy, tak koukám na WhatsApp Hit Radio. A vypadá to, že jsem asi sám. Čau, tak já jsem od dětství měla nejraději citronovou, dnes si většinou nedám a spíš šáhnu po kokosové, ořechové, kávové nebo hořká čokoláda. Mňam, možná je to věkem, je mi 50. Zdraví Market. Marketko, děkuju za zprávu. Tady máme další hlasovku.
1: No, tak když teda máme dneska ten sociologistický průzkum, jak jsi říkala.
0: Díky.
1: Tak já bych chtěl říct, že se mi ty chutě změnily. Jako malej jsem měl rád prostě vanilkovou, pistáciovou a teďka v dospělosti už mám rád třeba stračatelu nebo nějakou ovocnou zmrzlinu. Ovocný jsou vůbec super, to i osvěží, zachutí, že jo. A nebo teda tu stračatelu.
0: Jasně. Tak stračatela. Tak jo, takže se to mění. Mění se to, no, tak já jsem asi jedinej, komu se to nezměnilo. Ještě tady od Verči, to je možná ten důvod. Verča píše totiž, ahoj, jako dítě jsem milovala čokoládovou, po třech porodech se mi chutě změnily a už si dávám hlavně vanilkovou. Tak děkuju, Verčo, tak možná to bude tím. Já jsem vlastně jako ještě jsem neporodil, tak možná proto, tak uvidíme, jestli se mi to někdy třeba změní. Díky moc za zprávy, které píšete na 777-937-777. Trošku to dneska držíme na menší intelektuální úrovni, aby jsme se moc nepřepínali, protože zavařit si mozkový závit ještě v tomhle vedru, to prostě není dobrý nápad. Dobrá zpráva na závěr, nikde jsem nenašel maximální množství zmrzliny za den, který bychom měli podle odborníku sníst. To znamená, že v tomhle případě je to opravdu asi neomezený číslo. Tak se pojďme domluvit, že dneska určitě na tu zmrzku půjdeme.
2: Prázdniny! Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
3: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival. To jsou hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
11: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.

0: rána, whatever. Jediný důvod, proč se vracím si pět.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Luis Capaldi, Survive. Jak přežít? To se nám pořád hodí. Je 13 hodin, 37 minut, posloucháte Hit Radio. A já teda mám tady jednu zprávu, kterou vám musím přečíst. Protože my jsme dneska v Srdcovkách měli téma průšvihů z dětství. A já jsem teď objevil zprávu tady na WhatsAppu Hit Radio 777-937-777 od Anny. A musím to dát ven. Jo, obzvlášť, jestli máte doma děti, co vám zítra přinesou vysvědčení, tak opatrně s vaší reakcí, protože nikdy nevíte, kdy se vám ta karma vrátí. Takže tohle je jako neuvěřitelný. Ahoj, já jsem jednou do školky vzala fotku mého taťky, jak sedí na suchém záchodě a vykonává potřebu, a ukázala ji učitelkám. Táta pak nevěděl, jestli se má smát, anebo mi dát na zadek. Naštěstí to dobře dopadlo. Mimochodem, táta se jmenuje Petr Felger ze Žamberka. Ahoj tati, zdravím. Přeju krásný den, Anna. No když už v ostudu, tak pořádnou takhle v rádiu. Nádhera, dokonalý. Musel jsem to jako přečíst, protože tohle prostě píše sám život. Tohle píše sám život, takže opatrně zítra s tou vaší reakcí na vysvědčení, aby se vám to potom na začátku školního roku náhodou nevrátilo zpátky. No a my pokračujeme dál. Nějakou motivační řeč by to chtělo, co? Aby jsme se hecli a dál fungovali v práci. Miraj, ty ví jak na...

0: Dark Side, tedy ta temná strana. Výsledky našeho fotbalového nároďáku na mistrovství světa, tak v nás ve fanoušcích taky, tak nějak otevřeli tu temnou stránku toho fanouškovství. Chlapi, mimochodem, teď na vás, jo. Kdyby náhodou se s váma v práci někdo dohodoval, že je lepší sledovat hokejovej nároďák než ten fotbalovej a že i na tom mistrovství světa ten hokej prostě válí mnohem víc a že ten hokej je obecně jako lepší tady jako a tak dále, tak já jsem pro vás nachystal nějaký náboje do té hádky. Našel jsem totiž gólovou statistiku z mistrovství světa. Jak fotbalovýho, tak hokejovýho. Co teď bylo? A je to statistika našich týmů. A teď pozor, jo. Hokejový nároďák, mistrovství světa, počet gólů nohou, 1 proti Slovensku. Fotbalový nároďák na mistrovství světa, počet gólů nohou, taky 1. Takže je to stejný. Je to úplně stejný. Není potřeba se dohadovat. Ty statistiky mluví naprosto jasně. Je to vyrovnaný. Tak uvidíme, co přinese další mistrovství světa. Ať už to hokejový, anebo to fotbalový. Dance with somebody. To je Mando Diao a hit, který si dáme už za chvíli tady na Hit Radio.
1: To Špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
2: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
1: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
6: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
7: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
8: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Zlín.
9: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren Ordinary je za 2:02. No trošku nám to tady venku houká. Prostě všude se pořád něco děje na těch silnicích a to vlastně v ten pravý čas posloucháte Hit Radio, protože my teď jdeme na aktuální informace z dopravy. Tak pokud jste za volantem, dobře poslouchejte a hlavně jeďte opatrně.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Opatrně za Prusinovicemi na Kroměřížsku směrem na Dřevohostice. Auto tam srazilo zvěř, projet se dá. Kompletně uzavřená je silnice z Valašského Meziříčí na Lhotku nad Bečvou. U kinologické stanice se srazili autobus s motorkou. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
3: Dolní Bečva, Rožnov pod Radoštěm a na Vsetínsku.
2: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Zlín.
4: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: Tisku levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
2: On air.
11: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, pohodové odpoledne. Policie dnes po výslechu zadržela primátora Karviné Jana Wolfa. Ten je obviněný v korupční fotbalové aféře. Státní zastupitelství pro něj bude žádat vazbu. Návrh podá odpoledne. Už zítra se bude rozdávat vysvědčení. Pro některé z dětí slavnostní okamžik, pro jiné stres. Známky by ale neměly být zdrojem strachu a tlaku. Pokračuje Angelika Gerglová z Unie rodičů.
13: Ať už vysvědčení vypadá jakkoliv, i pokud to vysvědčení třeba není takové, jak jste si představovali, v žádném případě jako na dítě nekřičet, netrestat ho, nezakazovat mu oblíbené věci, oblíbené činnosti, protože ono to většinou, to dítě dostává pod ještě mnohem větší tlak.
12: Jde totiž jen o informaci, kde se dítě na své učební cestě nachází. České lesy letos trápí dlouhodobé sucho a v červnu také několik dnů trvající horko. Někde byly letos podmínky tak nepříznivé, že stromy ani nezačaly vytvářet novou dřevní hmotu. Mnohde klesá vitalita stromů a v současných podmínkách není vyloučené ani odumírání lesů. A teď ještě něco z regionu.
9: Už známe letošní vesnici roku Zlínského kraje, jsou jí Boršice na Uherskohradišťsku. Postupují tak do celostátního kola. Boršice porotu zaujaly promyšlenými investicemi do infrastruktury, vzdělávání i služeb pro rodiny. Nezapomínají na ekologii a výjimečné jsou hlavně bohatým kulturním životem, do kterého se ve velkém zapojují místní.
14: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
9: Počasí nás postupně připravuje na extrémní vedra. Dnes je na východě Moravy do 32 stupňů, zítra 35, sobota 37 a v neděli schoříme. Opatrujte se.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne a 1200 stupňů venku jsou věci, které se nemění a stejně tak se nemění také občas vztek rodičů, když vidí, že to vysvědčení není úplně podle představ, jaký by se jako oni představovali, když dítě přinese domů. Ve zprávách jsme se tomu věnovali a budeme se tomu věnovat i teď po 2 hodině odpolední. V našem pořadu nepopulární názor bude se týkat vysvědčení. Ovšem pozor, bude se týkat ne špatných, ale dobrých známek. Dáme jeden hit a jdeme na to.
2: Hit Radio Zlín.

David Guetta asi a na Hit Radio posloucháte dnešní čtvrteční odpoledne. A protože je čtvrtek, tak tady mám nepopulární názor. A nepopulární názor pro dnešní den vás možná překvapí a možná taky zvedne vzteky ze židle. Uvidíme, sám jsem zvědavý, jak na to zareagujete. Týká se vysvědčení a především známek na vysvědčení, jo? A pozor, nepopulární názor pro dnešní den zní takhle. Samé jedničky na vysvědčení jsou špatně. Neříkám, že je špatné se učit, ale to, že když vám dítě přinese domů samý jedničky, tak to pro něj do budoucna, do života vlastně není tak dobrý. Jak se na první pohled zdá? Protože pokud by tam měl nějakou špatnou známku, dvojku, trojku, tak je to pro něj vlastně určitá motivace neustále se zlepšovat. A zároveň vidí, že svět není pořád tak dokonalej. A pokud má od první až devátý samý jedničky, tak pak přijde jedna životní situace, která bude prostě trošku horší. A on zažije zklamání poprvé. A vlastně ani nebude vědět, co má dělat. Bude z toho úplně vyřízený. Přijde ta první těžší škola, střední škola, první neúspěchy, první odmítnutí, možná i v lásce, a on prostě neví, co s tím. A pak se začne hroutit. Je to možný? Může to tak být doopravdy? Co si o to myslíte? 777 937 777. Jak se ztotožňujete s tímto nepopulárním názorem, že samé jedničky na vysvědčení pro dítě vlastně není tak úplně ideální, jak to vypadá? Sám jsem zvědavej, těším se na zprávy, těším se na hlasovky. WhatsApp Hit Rádia je tady jenom pro vás. Dáme si dva hity a pak vaše info, vaše názory, vaše vzkazy.

Jason Derulo na Hit Radio ve čtvrt na tři, zítra je vysvědčení a dneska v nepopulárním názoru probíráme jako zajímavý názor na to, že sami jedničky na vysvědčení jsou vlastně do života špatně, jo? Dítě může mít skvělý známky, ale neznamená to, že je chytré a ví, jak přemýšlet, jenom se naučilo školní systém, našprtat se, udělat úkoly, říct, co chce učitel slyšet, projít testem a hotovo 20. Že honbou za jedničkama přichází o radost z učení a objevování věcí. A já se vás ptám, co vy si o to myslíte? Je tady spousta věcí, který... spousta zpráv, který bych musel jako hodně scenzurovat, přiložit to do češtiny. Je to úplná blbost. Je to úplná blbost.

čtyřka může vlastně dítě naučit, že svět se nezboří, když není dokonalé a že pořád má prostor pro zlepšení. Paní Evo, teda děkuju. Děkuju za tenhle názor. Tohle je taky dobrý. Hele, neposlouchej tu umělou inteligenci. Jo, jsi starší ročník, takže... takže dej na svůj názor. Pavel, díky. No, jasně, tohle není umělá inteligence, tohle je prostě odposlechnuto. Je to nepopulární názor, který se pomalu, ale jistě začíná říkat na hlas. Co vy si o tom myslíte? Dejte vědět, chci znát váš názor. Mimochodem dneska za to, že mi sem napíšete názor, tak můžete ještě navíc získat dva lístky na sobotní koncert skupiny One Republic, která bude tenhle víkend v Praze. Jako předskokán, tam ještě vystoupí Tom Grinen. Takže jako fantastický dvojkoncert. Mám tady dva lístky, rád vám je dám jako odměnu za to, že se zapojíte do dnešního téma v rámci nepopulárního názoru, že samý jedničky na vysvědčení jsou pro dítě možná vlastně do života trošku blbě. Tak co vy na tom?

0: Jelen všude zdejší na Hit Radio. Posloucháte dnešní pořad čtvrteční Nepopulární názor a máme tady zásadní téma, které nám tady docela jako rozhýbalo teď naší konverzaci i na WhatsAppu 777-937-777, že sami jednička na vysvědčení pro to dítě do budoucna vlastně jako není tak jako úplně dobře. Trošku jsem to tady jako vysvětloval a čím víc pročítám ten WhatsApp, tak tím teda musím říct, že za prvý děkuju za všechny zprávy, co píšete, ale že se to tady úplně otočilo a je tady mnohem víc zpráv teď, který tenhle nepopulární názor podporujou. Jako třeba například Lenka z Jaroměře, ta píše, když má dítě samé jedničky a pak jednou přijde horší známka, tak se složí jako domeček z karet. Neříkám, že mít jedničky je něco špatného, ale občas nějaký ten trojec nebo čtverec nás naučí zapřemýšlet i jinak. Hezky. Vojta, ahoj, chtěl jsem napsat, že je to totální nesmysl, ale jak poslouchám argumenty, tak v tom smysl nacházím. Díky za tenhle názor, nikdy by mě to nenapadlo. Mám ratolesti v osmičce a v prváku, myslím, že díky vám budu zítra mnohem klidnější. Zdraví Vojta. Vojto, rádo se stalo, díky i za tuhle zprávu, i za tohle vlastně jako takový malý přiznání a za tuhle zprávu já tobě posílám dva lístky na koncert skupiny One Republic, která bude teď o víkendu v Praze, bude to nádherný koncert, samozřejmě bude obrovitánský vedro, ale bude to stát určitě za to, One Republic jsou fantastický, takže tobě gratuluju a vám ostatním ještě jednou moc díky za všechny zprávy, které jste sem napsali na WhatsApp Hit Radia na 777-937-777 do dnešního nepopulárního názoru. Za chvíli z hitů například Taylor Swift anebo malý hříšnej tanec, který předělal Pitbull do svého hitu Back in Time. A bude toho mnohem víc. Tak buďte s námi. Já jsem Jirka Plnáč a posloucháte Hit Radio.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trabl. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
3: Kamenictví Gerhardt. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhardt ve Zlíně 777-144-177 www.gerhardt.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
11: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika.
11: Sportáky.
10: Zábava pro děti a mnohem víc.
11: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Ptáš se praku, kterou cestou se dá.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
15: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
16: Hit Radio. Hit Radio.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio. Když jedete na dovolenou.

rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Pcháte Hit Radio, tohle byla Taylor Swift. Za chviličku Babylon Zoo a Spaceman. No, to mě přivádí na myšlenku, že je dneska mezi 18. a 21. hodinou. Byste měli poslouchat Hit Radio, protože na vás čeká Hit Radio Classic a opět nádherné hity z 80. 90. let a také ze začátku milénia. No a když už jsme teda takhle v té minulosti, tak když koukám do kalendáře, tak dneska by měl George Michael 63. narozeniny. Byla jedna z hlavních hvězd 80. a 90. let uplynulého století. A pokud by vás náhodou zajímaly i hudební dokumenty, tak doporučuji, podívejte se na hudební dokument o George Michaelovi, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací i proč ho vlastně jako v jednu chvíli nenáviděl, řekněme, R&B svět. Jaký milník on jako běloch, jaký dosáhl, co byl za ten největší poprask. A potom také, co on sám prožíval, když zpíval na koncertě na počest Freddieho Mercuryho. Je to neuvěřitelný životní příběh, tak doporučuju George Michael. Dneska tady 63. narozeniny. Co nás čeká dál? Kromě toho, že si dáme tedy Babylon Zoo a Spacemana, tak od 15 hodin se na vás těší taky naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Vedro, lístky, soutěže, velká zábava, dneska odpoledne.
3: A taky konec školního roku rozhodně budeme zmiňovat. My v pátek pojedeme i za vámi, teda za vašimi dětmi.
2: Je hrozné horko.
3: Je to tak.
2: No, dneska ale na 15. Trošku pozbíráme energie a uděláme si to hezky.
4: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.

0: Pro někoho to bylo trošku úlet, když to slyšeli poprvé, tak to se nám trošku hodí, to jsem dal kvůli tomu, abyste byli připraveni na to, co nás čeká od zítřka a o víkendu, to je taky docela úlet, ty čtyřicítky. Mimochodem, říká se, že lepší než pít vodu v těchto vedrech je pít mléko, že nás jako dokáže víc jako hydratovat, že si udržíme díl tekutinu v těle a tak dále. A může to být jako klasický mlíko, anebo samozřejmě i takový jako ovesný mlíka, kokosová voda a tak dále. Takže mlíko, no, jenom dávajte pozor na to, kde ho pijete, odkud ho berete, jak dlouho v té ledničce bylo. Já nevím, no, já v tom horku teda nemám chuť na mlíko vůbec, na to, že vůbec jako na cokoliv. 3:15. Od 15 hodin se na vás těší odpolední show. Já zase zítra ve 12. Dávejte na sebe pozor, nepřepínejte se, nepřemáhejte se. Ta práce na vás počká. Příští týden ji tady budete mít zase. Jo, nemusíte všechno hned stihnout do konce tohoto pracovního týdne a zkuste si to teplo vlastně i taky tak trochu užít, jo? Protože tím, že od pondělí začínají prázdniny, tak logicky od pondělí už bude hnusně, bude pršet a kdo ví, kdy se znovu zase dočkáme těchto teplot. Takže klidně se může stát, že v polovině července budeme vzpomínat na tuhle dobu, kdy venku bylo více 30 stupňů Celsia. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne v práci a zítra v pravé poledne při pátečních srdcovkách, posledních srdcovkách ve školním roce. Tak se na vás těším na slyšenou. Tak se smějte.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
1: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz

0: www.teddy.cz.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Hit Radio. Na vodě není signál, není klid, ale je tam život. A přesně ten si letos zasloužíš. A tví děti taky. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na dovolenou na vodě a vyhraj luxusní výbavu od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a já jdu vlastně potěšit. Nevidím žádné komplikace, jezdíme bez problémů, tak hlavně přeju, ať nám to vydrží. Obzvlášť, když už je teda takový pečák, tak aspoň ať na těch cestách je klid a chládek.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
3: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: tisku levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
14: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Ve Zlíně nás čekají další dopravní omezení. Od pondělka bude kvůli opravám jednosměrná ulice Vodní, vjet do ní bude možné jenom z Dlouhé. Od středy potom začnou opravy na hlavním tahu u Terna. Průjezdný zůstane jenom jeden pruh v každém směru. K Ternu půjde odbočit jenom ze Zlína a vyjet od něj jenom na Otrokovice. Navíc se vypnou světla na železničním přejezdu. Podrobnosti máme na hitradiozlin.cz. Paliva dál zlevňují, pokles se ale podle analytiků nejspíš v příštím týdnu zastaví, protože startuje hlavní motoristická sezóna. Cena nafty by se dokonce mohla výrazněji zvednout, stále ale zůstane levnější než benzín. O víkendu nás čeká mimořádně silné vedro. Meteorologové nevylučují, že by v neděli mohl padnout i absolutní český rekord. Můžeme se na to dokonce vsadit. Víc nám řekne mluvčí sázkové kanceláře Šance Markéta Světlíková.
15: Pro stanici Praha Kleventínum jsme stanovili hranici na 39,1 stupně Celsia. Na to, že jí teplota v neděli 28. června nedosáhne vypsaný kurz 1,70:1 a že tato teplota padne, má kurz 2:1.
14: Jak vysoko teplota půjde, bude podle meteorologů záviset mimo jiné na vlhkosti vzduchu a proudění větru.
1: Fotbalový servis.
14: Vystoupení české reprezentace na mistrovství světa nám ukázalo realitu českého fotbalu. Říká to šéf fotbalové asociace. Všichni se prý musí zasadit o to, aby byl český fotbal silnější a začít to musí u práce s dětmi a mládeží. Připomenu, že Češi dnes ráno prohráli 0-3 s Mexikem, ve skupině skončili poslední a vypadli.
16: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
1: Počasí v pěti slovech.
0: A Šárka Holubcová.
9: Tohle bude lehký, je vedro.
0: Tohle bude, co to bylo za počasí jako?
1: Hit Radio Zlín.
0: Omlouváme se, už nám to jde na mozek, tak...
9: No tak jako komu ne, teď to je fakt příšerný, já jsem pravda. Úplně splavená.
0: Fuj. Masakr. Odpolední show nicméně připravená, další 3 hodiny vás tady se pokusíme aspoň co nejvíce pobavit a především vám to udělá dneska příjemnější. I dneska tady pro vás máme super soutěže a nebo tipy na koupáky. Jak si ověřit, jestli tam je otevřeno, nebo ne.

0: Ben Sunboon, odpolední show na Hit Radio Zlín, stejně tak jako Pavel a Šárka. A já pro vás mám ultimátní tip před víkendem, který podle mě úplně všichni využijete, i třeba během tohoto léta, jak zjistit, jestli je na koupališti otevřeno a jak zjistit, kolik tam je lidí. Šárka může odpovídat na tuhle soutěžní otázku a vítězem se stane, no?
1: No já se stanu vítězem tak asi přes web kamery, ne? Jak
0: to, že to víš?
1: To snad ví každý už, Pavle, jako...
0: Já jsem doufal, že přicházím s ultimátní radou, kterou nikdo nezná.
1: Jo,
0: že tak... se všichni jako dívají třeba na časy otvíraček a tam a všude je vždycky napsané podle počasí nebo něco,
1: to
0: že?
1: To blázníš, každý, kdo trošku chodí na koupaliště, tak se vždycky dívá na webkameru, kolik je tam lidí, kde má volno, jestli má svoje oblíbené místo volný, jsou důležité informace.
0: Já jsem na to prostě přišla až dneska. No, tak
1: ale víš co, už jsem kdysi normálně dokonce zkoumala, dívala jsem se myslím zrovna na Zeleném, nebo kam jsem to, jestli tam jde vidět, kolik stojí pivo ve stánku. A nebylo to vidět teda, to mě trochu jako rozčílilo, takže máme jako návrh na zlepšení.
0: A do příště to teda zlepším, no a já přijdu s ultimátním tipem příští týden, jak zjistit, na kterém koupaliště je nejlevnější pivo.

0: Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Aktuálně nejlepší dopravní servis na východě Moravy a nevidím žádné komplikace, jezdíme v pohodě, teda kromě těch standardních, co se týká třeba Brumov, Bylnice, Held, ještě se nám tam pracuje na cestě a jsou tam semafory, čili kyvadlový provoz, tak s tím počítat, že tam bude menší zdržení. No a kdyby cokoliv se objevilo na cestách ve Zlínském kraji nového, nečekaného, tak 601 13 13 05.
2: Italský design, italská elegance, ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě

0: žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tisku levně CZ.
8: Náplně hned.
0: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
9: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa,
11: Mirá,
12: Rybičky,
11: Migové,
12: jdeme na Hrady.
11: 8 hradů,
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa,
11: Harley,
12: Tomáš Klus,
11: Single X.
12: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou hrady.
12: www.hrady.cz.
13: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Hit Radio Zlín s vámi, odpolední show k tomu. No a otázka na vás, co vy a fotopointy? Chodíte na ně, nebo jako je ignorujete? Já se teda přiznám, že jsem vůči ním jako hrozně pesimistický, většinou. Já prostě jako si říkám, se fotit můžu přece kde chci v přírodě. Mě nebude nikdo říkat,
2: nechci vám fotit. Jakože to, že sem dáš fotopoint, neznamená, že já tě poslechnu.
1: Jo, já jsem se tam vždycky fotil a teď tam dali fotopoint a just nebudu. Že mám k tomu
2: to
1: většinou...
2: To je teda ale blbost, Pavle. No, no prostá kravina. Tak většinou ten fotopoint ti dají přesně na to místo, kde je nejlepší ten úhel, nejhezčí výhled. A hlavně je to hezčí, když se fotíš třeba v srdci.
1: Jo, já
2: hezčí,
1: vím, než, já vím.
2: No a víš, co je ještě nejhezčí, když tam nejsi a vyfotíš jenom ten fotopoint, víš, jako nekazíš ksichtem.
1: To jsou všechny fotky, kde na nich nejsem, tak jo. Jsou super, no. Prosím vás, já, ale teď, co jsem chtěl říct, že jsem otočil, protože teďka nový fotopoint na Jižních svazích v Centrálním parku je nádherný.
2: To já místo, jsem tam ještě nebyla, se přiznám.
1: To místo je výborné, je tam krásný výhled na ten Zlín, na ty Jižní svahy.
2: Počkej, to je fotopoint, jakože je to jenom místo, tam není nějaký speciální.
1: Je tam rámec, takový veliký dřevěný.
2: No, tak to jo, no. Tak to bude hezký, tak tam zajdu, díky.
1: Takže nádherný, takže jenom tak jsem chtěl říct, že jsem i já jako konzervativní fotopointář
2: co to zase je za slovo?
1: To je moje, zase někdo vymyslel. to jsme my ve skupině, co nenávidíme fotopointy. Kdyby náhodou ještě někdo chtěl taky do mého klubíku, fotopointařů, dejte vědět, nějak se spojíme a nevím, budeme spolu chodit na pivo a nadávat.

0: Hit Radio Zlín, odpolední show a zítra to vypukne. Jeden z nejkrásnějších, největších, nejúžasnějších festivalů, který má ty nejlepší světové moderátory, bude už zítra a to festival Zlín žije. Tak se na to moc těším.
1: Tohle je fakt hrozný, že ty si tak prostě děláš tady vlastní promo, jako.
0: Jak? Hele, nikdo mě nepochválí, tak to musím udělat sám. Chápeš to?
1: No jestli tě nikdo nechválí, Pavle, tak asi nejsi ten nejlepší moderátor na světě, jako. Tak
0: no to něco bude.
1: Na akci doufám, občas někdo přijde tě jako poplácat po rameni.
0: Ne, bohužel.
1: Co kecáš, když jsem toho byla svědka, mají teďka v Rožnově, chodili za tebou, chválili tě.
0: A kdo tam byl? Já nevím, já jsem měl asi už moc piv. Tak prosím vás, pěkně, teďka 3 dny, to tady ožije. Nutno podotknout, že teda vstupné se nikde nevybírá, je to opravdu gratis. Bude hned několik stage, bude jedna velká hudební stage u zámku, čeká nás taková klidnější pro rodiny s dětmi park Komenského. Tržiště pod kaštany budou hodně DJs, pod Lipou bude taková hodně jako punková, to bude něco spíš pro tebe, bych tak jako odhadoval. No a pak samozřejmě budou i nějaké doprovodné scény, bude to veliké a nádherné.
1: My u toho samozřejmě budeme živě vysílat z parku Komenského. Postavili nás prosím mě přímo na přímé sluníčko, jako pod
0: no,
1: to velké hřiště.
0: No, ještě jednou si pojď postěžovat, no.
1: No, jako já si nechci stěžovat, jenom přátelé, až tam uvidíte rozpuštěnou kaluž na zemi, tak to jsem byla já.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
5: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
5: Když repráky,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mira.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival.
7: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Hit Radio Zlín.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Já už mám teda pocit, že je pátek, tak se za to omlouvám, že jsem to málem řekl. Kdybych to neřekl, tak byste si nevšimli, že jsem to málem řekl. Každopádně, čtvrtek je tady, Hit Radio Zlín, odpolední show k tomu. Za chvilku už čerstvé zprávy, Šárka Holubcová, co tam bude, prosím, čerstvýho?
1: Budeme se konečně bavit o tom, kdy skončí tady to peklo venku.
0: Já jsem čekal, že odpovíš rovnou, jako.
1: Jakože, dobře, tak jo, tak studená fronta dorazí v pondělí. No. U nás tady na východě Moravy teda ještě v pondělí bude vedro, přátelé, takový jako 36, 8 stupňů, takže furt zlo. Ale potom už večer, pravda, nejdřív začnou jako bouřky a tak, ale pak už bude prej líp.
0: Bouřky mám rád, na bouřky se těším.
1: No tak, ale já myslím, že budou docela silný, teda upřímně po tomhle hnusu venku to bude bouřák.
0: Já mám garáž, já jsem v bohodě.
1: Jo.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, opatrně přes ulici Suchilova v Holešově. Tady máme nehodu nákladního auta s osobním. Tak tady se musí projíždět opatrně, jinak naštěstí na cestách, jinak jinde ve Zlínském kraji nevidím žádné komplikace. Kdyby něco přibylo, 601 13 1305.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast Rázná desítka za skvělých 13,90. Madeta Jihočeské mléko plnotučné se zákaznickou kartou za 12,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Je před námi extrémně horký víkend a lékaři proto znovu apelují, ať na sebe dáváme pozor. Vodu si máme brát ideálně i na kratší cesty, krýt si hlavu a nepřehánět to s fyzickou aktivitou. Nejteplejší bude neděle, kdy budou teploty atakovat 40. V pondělí dorazí studená fronta. U nás na východě Moravy bude ale přes den ještě vedro. K večeru už dorazí přehánky a bouřky a pak se ochladí. Dálniční známky si nově kupujeme na jiném webu. Přechod pod jednotnou státní doménu nám má usnadnit rozpoznat oficiální web a ochránit nás tak před nákupem na podvodných stránkách. Pokračuje Radka Nastoupilová z Centra dopravních informačních systémů.
12: S přechodem na novou adresu dochází také k mírné úpravě vzhledu e-shopu, aby odpovídal jednotné vizuální identitě státních digitálních služeb. Tyto prvky ale nejsou rozhodující pro ověření pravosti webu. Nejspolehlivějším vodítkem je vždy adresa edalnice.gov.cz v prohlížeči.
11: Původní adresa edalnice.cz zůstává funkční a automaticky nás přesměruje na novou doménu. Ministerstvo zahraničí dnes doplní do české delegace na červencový summit NATO v Ankaře prezidenta Petra Pavla. Vláda sice v pondělí prezidenta do delegace nezařadila. Ústavní soud jí ovšem včera předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. Mezinárodní olympijský výbor se vůbec poprvé v historii podělí o své příjmy se sportovci. Každý účastník olympiády dostane prémii v přepočtu asi 214 tisíc korun. Jako první se o grant můžou zažádat účastníci letošních zimních her v Miláně a Cortině. Dnešní teploty na východě Moravy dosahují až k 32 stupňům. V noci čekejme dál jasnou oblohu a teploty kolem 18. Zítra opět po většinu času slunce a odpolední maxima až 35.
1: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
10: Hit Radio Zlín.
0: Dalších 60 minut odpolední show je tady před námi. S vámi Pavel Sacek, Šárka Holubcová a my jdeme zdravit ne jen tak leda jakou vesnici, ale
13: vůbec.
0: Povl všechny ostatní vesnice.
13: V tuto chvíli ano, protože dneska máme oficiálně vyhlášenou vesnici roku Zlínského kraje, takže zdravíme do Boršic.
0: Boršice, tož ať se vám tam žije dobře.

0: Zase pozdrav ze Švédska, doufám, že trošku chladnějšího rázu. Rockseťáci na Hitrádiu Zlín, odpolední show, s vámi Pavel a Šárka. Asi se už asi jako nikdo, nebo všetci nemůžeme dočkat, někteří na letní kina, zase sledovat film venku. Ono to má tu svoji jako nezaměnitelnou atmosféru.
1: Já se přiznám, že během Zlín Film Festivalu jsem nestihla ani jedno letní kino. Velmi mě to mrzí, ale pěkně. Přesně, teď si jako říkám, já si to teda každý rok říkám takový to, půjdu aspoň 10krát, jo. No a pak jako
0: pak jdeš dvakrát a jenom okolo, jako, kápu. Takže prosím vás, jenom abyste si to nepopletli, začíná nám zlínské filmové léto, které neodstartovalo, startuje příští týden 3. 4. července u Sadu svobody. První dva filmy, jenom kdyby vás to zajímalo, budou Norimberg a Nepela.
1: Ani jedno z toho neznám.
0: Přesně ale. Tak jsem chtěl říct, tak uvidíme něco, co aspoň neznáme, že jo. A ještě mě napadlo, kde se dá hlasovat, že by tam dávali Terminátora. To by bylo cool.
1: Asi si myslíš, že tam není? Třeba ti ho dovezou do Malenovic.
0: No.

0: Na Hytrádiu Zín odpolední show jdeme udávat další dva lístky na Karpaty Fest. Ale není to tak, že byste si o ní měli volat, psát nebo něco podobného. Vy si pro ně musíte zajet, ale ne sem na Mlacovou. Kam přesně? Tak to se nedočtete, ale to uvidíte právě v našem storíčku na Hytrádiu Zín Instagramu. Tak tam mrkněte, ať máte přehled a můžete vyrazit.
1: Jsme Hytrádiu Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
0: Jdeš nejlepší dopravní servis na východě Moravy, nevidím žádné komplikace, aspoň že takhle jezdíme v takovém parném dnu, aspoň na těch cestách v poklidu. Tak ať nám to vydrží, to přeju. 601 13 13 05.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
6: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
7: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
8: Benson Boone, Beautiful Things, naprosto gratis tady na Hitrádiu.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hitrádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: neboli nejzbytečnější zprávě dne, kterou si ale ještě večer budete pamatovat, začneme rovnou vtipem, starým, ale klasickým, který se dneska hodí, a to, že dětský smích je ta nejkrásnější věc, kterou kdy můžete slyšet, pokud není 3 ráno a vy jste sami.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
2: Já jsem si to teď úplně představila, protože hrozný, ano, jako. Jdeme rozebírat to, přátelé, jestli když se uprostřed noci vzbudíte, máte někdy takový ten pocit, že je s váma prostě v místnosti někdo cizí. Pokud je to dítě, to je ještě horší,
0: to
2: přesně
0: je hrůzá,
2: tak. No, tak jsem jako pátrala potom, proč se to děje. Tak prý je to ve chvíli, kdy se probudíme uprostřed REM fáze a máme spánkovou obrnu. Což je teda o tom, že jako mozek už se probral, ale tělo ještě jako jasně, zůstalo paralyzované. A v tu chvíli, než to ten mozek prostě jako zpracuje, tak ti tam prostě pošle tu myšlenku, máš tady někoho cizího.
0: Jako, a nevím, aby tě vystresoval. Jako,
2: no, a nebo spíš možná, aby to zakryl, víš, aby se jako věnoval tomu sakra mozku, pojď mě probrat, jako.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat.

0: odpolední show s vámi na Hit Radio Zlín, Pavel Cacek, Šárka Hlubcová. Jaké to je dneska jezdit za volantem? Já bych řekl, že docela paráda přes Zlín. Pokud nepočítám horko, když si to odmyslíte, jaké to je?
1: No je fakt, že ty kolony na začátku od Vizovic vlastně taky už jsou o něco lepší, než byly na začátku,
0: pohoda,
1: pravda?
0: Že?
1: No to přejde, nebojte.
0: Přesně tak, to přejde. Jestli si myslíte, že tohle je hrůza, tak se pobavíme o příštím týdnu, protože prosím pěkně, aby toho nebylo málo. Od pondělí se budou dít další opravy v centru města, tentokrát se bavíme na ulici Vodní, která bude jednosměrná nově.
1: Přesně tak, půjde do ní vjet jenom ze strany vlastně od Dlouhé ke Kruháči, jakoby k Čepkovu, že jo?
0: Ten nejhorší, nejhorší.
1: Prosím. Je hele jako jo, ale víš o tom, že ještě od středy se začne opravovat hlavní tah u toho Úterna, jo?
0: Takže já odcházím.
1: Jo, tam budeme přátelé jezdit jenom jedním průjem v každém směru, k Ternu půjde odbočit jenom od Zlína a vyjet naopak jenom na Otrokovice.
0: Tak ty jsi ještě nepřestala.
1: Ne, furt.
2: Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp.

0: plnou nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
1: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
5: Matracezahubičku.cz.
6: Hit Radio Zlín.
8: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: s vámi, stejně jako odpolední show. A jakže nám to horko už leze na mozek, tak už to leze tady do studia jako brutálně přes tu klimu, protože ty jsi tady rozjela nějakou myšlenku, asi cyklázy nedokončila.
1: Co kecáš, že jsem je dokončila, ale k tobě to už asi nedoputovalo.
0: Je to možný. Ty jsi řekla, že teďka o víkendu na všechny akce se pořadatelé pořádají, no a mimochodem všiml jsi, že... co prosím? A co tam
1: dobře,
0: přidávají?
1: Tak jinak, tak já tu kompletní informaci předám tady našim zlatým posluchačům. Přátelé, jestli vyrážíte o víkendu někam na akci, ať už jsou to třeba Karpaty Fest, náš oblíbený, anebo Živý Zlín, anebo jste měli jakoukoliv jiný takovýhle jako plán velký víkendový, Slovácké léto v Uherském Hradišti a podobně. Nebojte se, všichni tady ti pořadatelé si jako taky všimli, že je horko. A tak se samozřejmě snaží s tím jako různě bojovat. Přidávají různá mlžítka, prostě takové ty brány.
0: Mlžítka si neřekla předtím.
1: Pítka tam přidává. Dokonce normálně vytváří jako umělý stín, že tam staví nějaký prostě bariéry, aby to vrhalo stín a podobně. Ale třeba v Kroměříži zrušili největší zábavu na Moravě, protože říkali, že prostě nebudou to riskovat, že by jim tam poomdlívalo pár lidí, takže tam se třeba ruší, no.
0: Tak teď já jsem konečně rád, že jsem slyšel, co jsi mi chtěla říct. Děkuju pěkně.

0: Vidím Moravy takhle na podvečer. Nevidím žádné komplikace. Měli bychom jezdit bez problému. Pokud je to ale lež a zrovna teď jste se třeba dostali přímo tady k nějaké koloně nebo nějakou vidíte, tak 601 13 13
1: 05. Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
2: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
3: Trnko brání, Trnko brání.
4: To Špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
5: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
4: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 17 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Prázdninové období sebou přináší zvýšený provoz na silnicích. Dlouhé kolony ovšem můžou komplikovat práci záchranných složek. Jak se zachovat, když přijíždíme ke koloně, nám připomene mluvčí hasičů Lucie Pipiš.
9: Základním pravidlem je včasné vytvoření záchranářské uličky. Řidiči v levém jízdním pruhu najíždějí co nejvíce vlevo, vozidla v ostatních pruzích uhýbají doprava. Uličku je potřeba vytvářet již ve chvíli, kdy provoz začíná zpomalovat nebo zastavovat.
8: Jelikož do kolony se můžeme dostat prakticky kdykoliv, je dobré v autě pořád vozit dostatek pitné vody i trvanlivou svačinu. Ve Zlíně nás čekají další dopravní omezení. Od pondělka bude kvůli opravám jednosměrná ulice Vodní. Vjet do ní bude možné jenom z Dlouhé. Od středy potom začnou opravy na hlavním tahu u Terna. Průjezdný zůstane jenom jeden pruh v každém směru. K Ternu půjde odbočit jenom ze Zlína a vyjet od něj jenom na Otrokovice. Navíc se vypnou světla na železničním přejezdu. Podrobnosti máme na hitradiozlín.cz. Kroměříži udělali důležitý krok v boji proti invazním druhům ryb. Z jednoho z metkových rybníků odborníci z Akademie věd rybáři odlovili přes 2 500 sumečků černých a amerických. Ti požírají jikry i chráněné obojživelníky a ohrožují tím místní ekosystémy. Odlovení sumečci poslouží jako krmivo pro zvířata v zoo. Vystoupení české reprezentace na mistrovství světa nám ukázalo realitu českého fotbalu. Říká to šéf fotbalové asociace. Všichni se prý musí zasadit o to, aby byl český fotbal silnější a začít to musí u práce s dětmi a mládeží. Připomenu, že Češi dnes ráno prohráli 0-3 s Mexikem, ve skupině skončili poslední a vypadli. Je před námi pořádně horký závěr týdne, ale blíží se konec. V pondělí bude u nás na východě Moravy taky ještě vedro, večer už to ale ukončí studená fronta a přinese i bouřky.
10: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
1: Hit Radio Zlín.
0: No a tady v těch posledních 60 minutách si to uděláme nejpěknější odpolední show na Hit Radio Zlín. My budeme vyhlašovat hned dvě nádherné soutěže. První z nich je... Vyber si jakoukoliv chceš.
8: Dobře, jednu z těch 158 soutěží, co aktuálně máme, tak Gibbon Park. 3 VIP vstupenky máme pro vás připravené.
0: A v tom případě na mě zbývá nadělit vám plnou nádrž úplně gratis.

0: jak jsme slibovali, tak jdeme doručit. Na Hit Radio Zlín odpolední show jdeme taky vyhlásit hned vítěze, nebo dalšího vítěze předposledního v tomto týdnu o 3 VIP vstupenky do Gibbon Parku v Rožnově pod Radhoštěm. Dneska se absolutním vítězem, nádhernou zprávou, stává Adélka. Takže Adélku zdravíme. Teď je na čase přečíst tu zprávu. A já bych byl rád, kdyby si přečetla ty. Pro mě se to moc nedařilo, ale pochopil jsem z toho, jako, že jsou hodně nadané ty děti, ale...
1: Takže co se Adelčiným dětem povedlo, jo? Takže no. Zvládat biologickou léčbu, hezky pěkně, bubenci, vyslovit ř, Ježíši, to je taky velká věc, ano, logopedii znám taky dobře u vlastních dětí, takže klobouk dolů, přátelé. U druhého dítka nový koníček Bikros, jakože BMX kola asi, že jo? A zahrát Jarošovský pivovar na kytaru, Ježíš, to je nádherný. Prosím tě, mě by ale zajímalo, jak to zvládáš ty jako maminka, teď to se nedá tohle všechno, jako... Co?
0: Ty jsi nepochopila, ona říkala, že to ty děti dělají,
1: no
0: ne?
1: No to jo, jenomže aby děti něco dělali, tak maminka musí dělat,
0: jo, takhle,
1: víš?
0: Jo, takhle, aha. Já nevím, na mě jde horko, já se nestarám, já přijdu, kouknu, syn žije, já to beru jako úspěch ten den. No.

0: jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, ještě hodíme očko na cesty, kde se aktuálně prý nic neděje. Měli bychom jezdit bez problému, bez držení, tak aspoň, že takhle na podvečer je ten klid pohodový. Kdyby cokoliv, 601 13 13 05, náš WhatsApp.
2: Italský design, italská elegance, ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude je fajn.
2: Hledáte perfektní

0: www.pecciny.cz. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
1: Dan Landa,
0: Mira,
1: Rybičky,
0: Migové.
1: Jdeme na Hrady.
0: 8 hradů,
1: 8 víkendů.
0: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
1: Dan Landa,
0: Harley,
1: Tomáš Klus,
0: Single X.
1: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
0: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
1: www.hrady.cz.
2: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
5: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám

0: rádiu Zlín odpolední show, jdeme ještě taky vyhlásit druhou krásnou soutěž o plnou nádrž, úplně gratis do vašeho auta. Tak prosím vás, Radek je ten, kdož si odnese plnou nádrž nebo si půjde načepovat úplně gratis. Natankovat se vlastně říká, že to je jasný, vítěz varoval před zácpou přes Malenovice dneska okolo oběda. To byla kolona a ještě dopsal, která asi neměla důvod, neboť nevidím nehodu, ale jenom kolonu.
1: Hej, já jsem ráda, že se to nestává jenom mě, takový to, že prostě jedeš kolonou a najednou na konci zjistíš, že tam nic není.
0: Přesně.
1: A říkáš si proč?
0: A vždycky prostě stojíš půl hodiny a říkáš si, hej, já jsem tak zvědavý a podívám se na to auto, co tam nabouralo a ještě se budu vysmívat těm, co se jim
1: dostalo. Ale tak to snad ne, ale jasně, chápu tě, a pak tam dojedeš a nic.
0: A přesně, a najednou se rozjedeš.
1: Jak to vzniklo?
0: Co se stalo?

0: Hit Radio zdíncováme, tak jako odpolední show Pavla Šárka. No a minulý rok, jestli se nepletu, a jestli to řeknu teďka správně, když tak mě opravte někdo, tak prosím vás, zlínská zoo se snažila překonat rekord v 800 tisících návštěvnících za rok.
1: Je to tak. A povedlo se to, no jasně, že se to povedlo, samozřejmě. Teď už máme tady oficiální číslo i z státní agentury Czech Tourism. Ve zlínské zoo loni bylo rekordních 812 tisíc lidí a 172 k tomu. Takže já jsem tam taky. Jo, ta dvojka na konci, jo, to takhle. Jsem já a ty.
0: Aha. No, my tak jsme to pokazili, to mohlo být 170 pěkných.
1: Je, vidíš, tak kdyby jsme nepřišli, no vidíš. Ale zase jako, zase i díky nám je tady ten rekord, jo. Takže přátelé, to je naše společná práce, pochvalme se za to a do zlínské zoo zase letos rozhodně několikrát.
0: Líbám svůj bicáček. Mua! Děkuju, chci poděkovat rodičům, že mě podporovali.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Prázdniny! Začnou opět na největším zlínském pouličním festivalu Zlín žije. Tři nabité dny, kde si můžete užít muziku, divadlo, tanec, workshopy, nezapomenutelná setkání a skvělou atmosféru. 26. až 28. června Festival Zlín žije. Vstup volný. www.festival.kulturazlin.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
8: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
9: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
10: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
11: Hit Radio Zlín.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: No a tady a teď odpolední show na Hit Radio Zlín se jdeme už jenom rozloučit. Mějte se krásně. Já bych rád řekl, že se slyšíme zítra, ale v plné sestavě se slyšíme byť v pondělí.
1: Počkej, tak doufám, že jako na živé vysílání z živého Zlína za mnou přijdeš.
0: V žádném případě, dám si kafe, budu se dívat, jak se pečeš.
1: No tak to teda ne. Dobře, tak jinak. Já si vezmu Filipa místo tebe a bude vyřešeno. A Tom Artway přijde na rozhovor a
0: šahej si na jiné lidi. Ne, Filipa mi nechej, tak ještě uvidím, jak to celé dopadne. Nicméně zítra, prosím vás, odpoledne od 15 hodin vysíláme živě z akce Zlín. Živý Zlín, Zlín žije. Já jsem v tom úplně už mimo.
1: Hele, s tímhle má problém fakt každý, jo.

0: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
1: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
3: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
4: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
5: Zahradnictví Slunečnice. Stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice. S láskou vypěstováno.
6: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča. 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.

0: se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
5: Pozor, velká slevová akce vtedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
7: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
2: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Rádio Zlín.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a tentokrát budu poslem dobrých zpráv. Ve Zlínském kraji v tuto chvíli jezdíte bez nehod a komplikací. Pokud ale na cokoliv narazíte, dejte nám o tom vědět na 601 13 13 05.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa.
3: Mira.
4: Rybičky.
3: Migové.
4: Jdeme na Hrady.
3: 8 hradů.
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa.
3: Harley.
4: Tomáš Klus.
3: Xindle X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival. To jsou hrady.
4: www.hrady.cz.
0: Už jsem málem chtěl říct, že už je takhle k večeru docela příjemně, ale pak mi došlo, že to je tou klimatizací, co mi tu jede na plný obrátky. Venku v tuto chvíli měříme stále 31, v noci se ale dostaneme na velmi příjemných 15 stupňů.
1: Hit Radio Zlín.
0: 19. hodina Hit Radio Zlín. S vámi teď už Martin a už za chvilku budeme řešit delegaci z Prahy, která k nám míří.
1: Hit Radio Zlín.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

8 minut po 7 ladíte Hit Radio Zlín a já zrovna řeším, že by měli dorazit moji kamarádi z Prahy na příští prodloužený víkend a tak jsem přemýšlel, která místa tady ve Zlíně a okolí vypíchnout a doporučit, aby taky poznali ty krásy Zlína. No a přesně takový nápad, že by nám s tím mohli pomoct, měli asi v organizaci Baťův region a přišli se vstupenkou do Baťova světa, neboli Baťa pasem, který je určený právě turistům, kteří na něj můžou získat mimo jiné kafe zdarma a slevy na různá místa, jako je Čiperova vila, památník Tomáše Bati nebo muzeum jihovýchodní Moravy. Navíc k tomu budou i různé další nápady a inspirace na výlety po našem regionu a já můžu říct, že jsem hrdý na to, že tu konečně něco takového máme a podle mě by to mělo být všude, protože vždycky, když někam jedu, tak složitě dohledávám, co kde by se dalo zajímavého navštívit a takhle to dostaneme úplně na stříbrném podnose a ještě se slevama. No co víc bychom si ještě mohli přát.

0: Otevřelo se nám nové koupaliště ve Vizovicích, na Štěrkáči v Otrokovicích mají novou skluzavku, mola a hromadu dalších novinek, a to není zdaleka všechno. Jak se tu na to dívám, hned bych se šel taky někam smočit. Tak naštěstí tu máme aspoň parádní klimatizaci, tak mi zatím bude muset stačit. A ať už děláte cokoliv, dáme si k tomu taky další skvělé hity.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Taky nechcete končit léto větou?
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
10: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
13: CZ.
1: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
12: Hit Radio.
15: Girls can wear jeans and cut their hair short, wear shirts and boots. Is it okay to be a boy? But for a boy to look like a girl is degrading. Because you think that

rychle jsme to rozjeli ve čtvrteční podvečer s Martinem na Hitrádiu Zlín a zamíříme taky do centrálního parku na Jižních svazích, tady ve Zlíně. To je totiž místo, které já jsem si ze svých dětských let, když si vybavím, tak si ho pamatuju jako takový nepříliš zajímavý plac. Jsem tam nějaké hřiště, jinak tam nic moc nebylo, ale když se podíváme dneska, tak to je hnedka o něčem jiném. Přibylo nám nové workoutové hřiště, disc golf, což nevím, co je, ale zní to dobře, anebo taky biotop a nad ním ta parádní lávka, kde si můžeme sednout a kochat se nádherným výhledem na Zlín. A mimochodem, právě vedle té lávky teďka vznikl nový fotopoint, neboli takový velký dřevěný rám, aby naše fotky s tama vypadaly ještě o něco líp. A jasně, může se to zdát jako drobnost, ale na druhou stranu věřím, že většina z nás, co jsme tam už někdy byli, jsme si nějakou fotku odnesli, no a díky tomu to teď může zase vypadat o něco líp.

0: Seříme si čas 19.41 Hit Radio Zlín s vámi k přípravě večeře, na cestu z práce, nebo hlavně doufám, že už máte pohodu. A k tomu sedí i další muzika. Do konce 19. hodiny budou snoví Three Doors Down, u kterých zavzpomínáme na naše první lásky. A hezky do pohody přidám taky Sinead O'Connor. Díky, že jste s námi.
1: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Said, oh, hi, nice. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty. Said, oh, jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Hit Radio Zlín.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a v tuto chvíli na silnicích Zlínského kraje hlásím klid. Jezdíme bez komplikací, pokud ale náhodou o něčem víte, napište mi nebo nahrajte hlasovku na 601 13 13 05.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisku levně CZ.
6: Náplně hned.
0: Už to pomaličko, ale jistě klesá. V tuto chvíli na teploměrech Zlínského kraje 30 a postupně se dostaneme v noci až na příjemných 15 stupňů bez deště.
7: Hit Radio Zlín.
0: Taky čtvrteční večer trávíte s Hit Radiem Zlín a za chvilku společně odstartujeme prázdniny. Tak dobrý večer.

Westlife na Hitrádiu Zlín a velký rozruch vyvolalo rozhodnutí ministra školství, že se letos zkrátí školní rok o 4 dny a nakonec to dopadlo tak, že stejně na některých školách ředitelé rozhodli to zkrátit ještě víc a někde rozdávali vysvědčení dokonce už včera. A na zbytek týdne padlo ředitelské volno kvůli tropickým teplotám. Já úplně chápu, že pro některé to může být komplikace, musí si zařídit hlídání a podobně, ale na druhou stranu, když se vrátíme do našich školních let, pojďme si říct, co by jsme za to dali. Stejně všichni víme, že ty poslední dny a možná týdny školního roku už jsou takové pohodové, od momentu zavření známek se nikomu nic nechce a aspoň teda u nás to tak bylo, že se chodilo koukat na filmy a spíš se bavit, než učit. To k tomu prostě tak nějak patří, ale co je hlavní, myslím si, že děti těch pár dnů prázdnin navíc mega ocení.

Ladíte Hit Radio Zlín a Zlínský kraj se pro tento víkend stane krajem sportu. Čeká nás hned několik sportovních akcí, ať už se jedná o cyklistické závody v Holešově, nebo třeba triatlon u Balatonu v Novém Hrozenkově, neboli Valachymen, kde si můžeme vybrat buď to krátký závod, závod štafet, anebo dlouhý závod. Jenže pozor, všechny startují odpoledne mezi 14. a 15. čili v tom největším pařáku. Velký respekt všem, co se postaví na startovní čáru takového závodu, tak všem, co se budete účastnit, hodně štěstí a hlavně pít, jakože vodu.

velká klasika When the Rain Begins to Fall na Hit Radio Zlín a všichni to dobře známe, protože každé léto je ten scénář stejný, konkrétně teď myslím na silnicích, to se vždycky rozkope půlka města a cesta, co by nám běžně trvala 10 minut, se natáhne na půl hoďky, ani nevíme jak. A samozřejmě letos tomu není jinak, opravy už začaly na ulici Vodní a od příštího týdne si počkáme taky na třídě Tomáše Bati u Terna, kde se bude projíždět jenom v jednom pruhu v obou směrech. No, nicméně celý tento přehled a všechny informace i k naší dopravě pravidelně najdete na našem webu hitradio.cz a kromě toho tam jsou taky parádní soutěže, podcasty a taky rozhovory se zajímavými hosty. Třeba teď jako poslední tam visí rozhovor s legendou zlínského hokeje Jardou Balaštíkem a taky s Kubou Števkem. Tak pokud jste to nestihli v éteru, nezapomeňte to mrknout.

Tak je to za námi, čtvrteční večer s Martinem na Hitradio Zlín se nachýlil ke svému konci. Nicméně já se budu těšit zase zítra, i když jenom tady za mixem mezi 15. a 18. kde hlavně budeme vysílat z festivalu Zlínžije. Takže program bude nabitý a bude to stát za to, tak buďte u toho.

0: Tak tohle byla pořádná rozcvička Captain Jack Drill Instructor. Tak to byla věc, kterou jsme hráli v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic a taky poslední písnička dnešního vydání speciálu. Pokračovat budeme zase zítra, to nejlepší z 80., 90. a milénia uslyšíte tradičně úderem 18. hodiny. Tak užívejte čtvrteční večer s dalšími hity Hit Radia. Za chvilku to bude v našem playlistu třeba Alvaro Soler, taky Katy Perry nebo Medusa Good Boy v singlovce Lose Control. I na to všechno se můžete těšit.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s...
3: Distrulevně.cz
4: Náplně hned.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc@cepkov.cz.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
0: s... Náplně hned.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc@cepkov.cz.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete
4: si. Tisku levně.cz.
0: Náplně hned.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: Tiskru levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.